když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Poněvadž nemám Kanady,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Po jedenácté, to jsem tady nadplán a za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký Vůz a blues, a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už po druhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrobec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot. No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti, jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní Už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše takřečené Boldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavíz klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

víceméně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct konec. Avšak Mága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který... To sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, Krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte si.

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy Cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi, ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí, tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozkoší.

pany jsou jako obraz malovaný, člověk by je samou láskou svět. Hrdíky jejich slečí v skutku, nadmet cukr nad jahutku,

málo kde kdo. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, přec velmi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zespěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester z Kovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry z Kovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že Desky, pásky, vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No, je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost
0: už. Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice užen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, aby se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne.
2: Dobře. Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu jako a proč jsi to jako nedodělal, to tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no.
2: Ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem.
2: Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, protože vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: na
3: potom...
2: Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem, na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A víš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stanek vás staví, já běžím od potny, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasuju mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to zkrátím.
6: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy. A jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nose, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to? V jaké podobě?
9: Byl prostě na konci zase z ní jaksi výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte mi.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono, to bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, ale co pak to se nepatří. Ale, kváž to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty... Co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už po futrál, nebo futrál.
8: Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak no, něco žertovní.
12: No ne.
8: Není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 0,8, 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského, a šaramantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio, jubileum. Já znám Honzovičí, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, protože by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to.
4: Já viděl, jak mě uvidíš jako trempíři, no to začneš tam spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohleto Ježibabu, odvážil. No.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak jest.
5: Hele, a to, on to víš ty vlasy, teď on, je, jako, on je slepej, on má 19 diotry a on říká a to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Prince Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to víš, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se hoši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns,

Uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni a vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane
2: Jano.
3: Děkuju vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božené, ze času zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromad. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice ten motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem, tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no, co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, kdy tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlaj. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachova. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Zetku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Bepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televariété s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně,
7: jo? On píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuťky, já bych si něco dál.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: Jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku.
7: Jo.
8: Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem finančně podpoří aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Den architektury v Ústeckém kraji představí proměny bydlení ve městech. Ve Lvově na Liberecku našli archeologové pozůstatky po šibenici. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne teplo, maxima do 24 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné ráno. Město Ústí nad Labem chce příští rok rozdělit 600 tisíc korun na aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Radní podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z hnutí ANO schválili dotační program, do kterého nově zařadili také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzvu k podávání žádostí město zveřejní v nejbližších týdnech.
2: Pořadatelé aktivit pro seniory a lidi s postižením můžou získat až 30 tisíc korun. Peníze jsou třeba na kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce. O podporu provozu může nově požádat i například Ústecký Klokánek, a to až o 200 tisíc korun. Radnice chce peníze poskytnout v lednu nebo únoru. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Ústeckém kraji se od 1. do 6. října bude konat festival Den architektury. Letošním tématem bude bydlení a jeho proměny. Pořadatelé představí různé podoby bydlení od tradičních nájemních domů a dělnických kolonií přes poválečné kolektivní bydlení až po současné komunitní a družstevní projekty. Komentované prohlídky, přednášky, výstavy i další program se budou konat například v Ústí nad Labem, Mostě, Litvínově, Děčíně, Žadci, Lounech a Bílině. Archeologové našli ve Lvově u Jablonného v Podještědí na Liberecku pozůstatek zaniklé šibenice. Ve videu zveřejněném na portálu Historie v terénu popsal okolnosti nálezu archeolog Jan Košťál. Odborníci zbytky šibenice objevili během záchranného archeologického výzkumu při stavbě nového obchvatu Lvové.
3: Tým archeologů našel do skály vytesanou válcovou díru o hloubce 1 metru a průměru 70 až 80 cm. Že se jedná o pozůstatek šibenice, zjistili až po zkoumání archivních pramenů z období prvního vojenského mapování v 18. století. Jan Košťál také uvedl, že šibenice byla jednopodstavová a byla podepřena 4 kůly. Ze Lvové Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudehová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudehová v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti.
1: Počasí.
0: Dnešek bude slunečný, teplý, převládat bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, polabí a poohří ojediněle až 25 a na horách maxima mezi 16 až 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči na D8 u Lukavce u exitu 45 ve směru na Prahu, dejte tam pozor, a v Lovosicích počítejte s uzavírkou části trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možné sjezd od Lukavce dál na Terezín. A v České Kamenici pokračují opravy mostu na průtahu 1/13 u obchodu Lidl. Tam projdete Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou cestu a pěkné úterní ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme za sebou prodloužený víkend, je 29. září. Dobré ráno na severu Čech, pokud stáváte do práce, tak před vámi 4 dny pracovní a pak zase víkend, tak se těšte. Hezký den si popřejeme, abychom se dozvěděli, co dnes slavíme, co si připomínáme v kalendáři, a k tomu přidám písničky, které nestárnou. Těšte se na Janu Kratochvílovou a právě teď přichází Žlutý pes.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Po ránu takhle brzo. Většinou doma publikum žádné nemáme, ale přesto potlesk si zasloužíte, že jste v pohodě vstali a s úsměvem. Hezký den vám všem 29. září, svátek má Michal, co si dál dneska připomínáme. Co máme v kalendáři, to ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever, sluníčkové reggae. Bude sluníčko, nebude, to se dozvíte teď. Mám tady předpověď počasí a za chvilku takové varování. Proočkovanost proti chřipce je dlouhodobě nízká. Málo se ale očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali, lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit, jaký je, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď o tom počasí. Venku je jasná obloha, v tuto chvíli bez srážek, teploty 7 stupňů máme na Chomutovsku, naopak 14 stupňů je ve Šluknovském výběžku. A jaká je předpověď pro dnešní den? Nejvyšší teploty do 24 stupňů, po ránu mlhy, venku většinou přes den jasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut půl šestá vy jste s Českým rozhlasem Sever. Blíží se doba nachlazení, chřipek, angín a ta proočkovanost, no nic moc. Nemocnice by si teď mohly rozdělit 1 300 000 000 korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester nechá očkovat proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť, a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle je úterý 29. září. Od 1. října se připravte na komplikace v dopravě na Litoměřicku, kde konkrétně, to se dozvíte ve zprávách v půl od Jany Moravcové, i nadále klidné vstávání.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Řidiči na Litoměřicku se od 1. října musí připravit na komplikace v dopravě. Pro automobilový provoz se totiž uzavře most na silnici 3. třídy mezi Doxem.

0: vzdělávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Florbalisté Ústí nad Labem mají první bod v novém ročníku Superligy. V jejím čtvrtém kole podlehli brněnským Bulldogům 3-4 až v prodloužení. Za Severočechy skórovali Tesman Malý a ve třetí třetině vynutil prodloužení vyrovnávacím gólem Winkler. Bude slunečno, teplo, teploty do 24 stupňů, na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda komplikuje provoz na D8 na exitu 45 u Lukavce ve směru na Prahu a pozor na uzavírku křižovatky Nerudovy ulice a taky Nezvalovy v Litoměřicích. Důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy o 6:30. Pěkná ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Je vám líto, že je prodloužený víkend za námi? Nemusí být vám vůbec líto nic, protože v říjnu bude další prodloužený víkend. Když si to chytře uděláte, tam máme svátek ve středu, to znamená 2 dny volna, budete mít skoro celý týden a v listopadu tam je státní svátek v úterý, takže si ušetřete zase 1 den volna a zase krásný prodloužený víkend můžete mít. Hezký den vám všem, krásné dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Karel Černoch, teď skupina Krištof.

0: 9 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Českému tenisu se daří, jsme skvělí a já mám radost, že dneska po 13. hodině v našem vysílání bude hostem můj oblíbený tenista Jan Kodeš. Alex si ho pozvala a na co se bude ptát?
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
0: Tak se těšte, já si myslím, že vyhrajeme ve všech setech.

0: Tři čtvrtě na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Klidné úterý 29. září vám všem a venku bude klidné počasí.
1: Počasí.
0: A teď po ránu ty teploty jsou velice rozdílné, tak třeba 5 stupňů nad nulou máme na Lounsku a na Žatecku, nejtepleji je ve Šluknovském výběžku 13 stupňů. Průměrná teplota, bych řekl, je teď na Litoměřicku plus 10. Jinak dnešní maximální teploty 24 stupňů, po ránu mlhy, přes den bude většinou jasno. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den vám všem, máme 12 minut do 6. hodiny, přemýšlíte, co takhle po prodlouženém víkendu vařit, možná něco zdravějšího, co třeba zapékané papriky. Ty můžete připravovat v mnoha variantách, jak pro masožravce, tak pro vegetariány. Více Babské rady.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Jedete s námi za 8 minut zprávy v celou, samozřejmě aktuální dopravní informace pro vás, abyste dojeli včas a v pohodě tam, kam potřebujete. Hezký den, hezké úterý vám všem 29. září. Máme v kalendáři a svátek má Michal. Všechno nejlepší.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nemocnice by dohromady mohly získat přes 1 000 000 000 Kč navíc, když se dost lékařů a sester nechá očkovat proti chřipce. V Litoměřicích se od října otevře nové Rius centrum. V Liberecké knihovně dnes vystoupí herec Jakub Kohák na akci Čti za nároďák. Dnes bude slunečno a teplo. Nejvyšší denní teploty na horách do 19, v nížinách do 24 stupňů. Krásné úterní ráno vám všem přeje Jana Moravcová. Pro očkovanost zdravotníků proti chřipce je v Česku nízká. Podle ministerstva zdravotnictví se loni nechalo naočkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohly by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 Kč navíc. Pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
3: Představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
1: V areálu technických služeb v Litoměřicích se od října otevře nový sběrný dvůr a Rius centrum. Jde o místo, kam je možné bezplatně odevzdat drobné funkční předměty z domácnosti, které najdou nové využití. Součástí nového Rius centra bude taky chráněná dílna litoměřické diakonie. Ta se má soustředit na opravu starého nábytku. V krajské vědecké knihovně v Liberci dnes lidé můžou navštívit akci Čti za nároďák. Jde o výzvu, která povzbuzuje děti i dospělé ke čtení. Součástí programu je dopolední blok pro pedagogy a knihovníky. Odpoledne na něj naváže trénink s knihákem, s hercem Jakubem Kohákem a od 19 hodin pak večerní show. Jak doplňuje mluvčí knihovny Kateřina Šidlofová.
4: Moderátorem této talk show bude trenér Jakub Knihák Kohák a jeho asistent Ondřej Bauer a ti si na pódium pozvou několik hostů. Vystoupí tu atletka Zuzana Hejnová, baskytarista skupiny Vohnout Jiří Zemánek a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
1: Lidé se mohou zdarma registrovat na webu krajské vědecké knihovny. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc.
2: Počasí.
1: Dnes ráno čekáme v údolích ještě ojedinělé mlhy, přes den bude převládat na severu Čech jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, v Polabí a Poohří ojedinělé až 25 a pované slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U Lukavce na dálnici D8 na 45. a 5. kilometru ve směru na Prahu přetrvávají komplikace po ranní dopravní nehodě. Osobní auto tam skončilo mimo vozovku a vy s opatrností projedete. A s uzavírkou počítejte řidiči v Jirkově ve Vinářské ulici. To byly zprávy v 6. Pěkné ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska máme Světový den srdce, tak vám přeji, abyste prožili srdečný den, abyste po celý den měli srdce na pravém, i když levém místě, by vám spadnul kámen ze srdce, abyste se nebáli a měli co na srdci, to na jazyku, a pamatujte, co oči nevidí, co srdce nebolí. Tak hodně srdíček kolem vás a k tomu písničky, které nestárnou, budou tu Václav Neckář a teď Honza Kalousek.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever, hezké úterý vám všem. Stačí chvilka nepozornosti a můžete přijít o spoustu věcí. Zamykejte byty, zamykejte auta. To je takové důležité upozornění nebo varování před dnešní krimi historkou s Petrem Beranem.
1: Krimi historky.
2: Stačilo pár vteřin nepozornosti a kurýr přišel nejenom o peníze, ale i o klíče od bytu. Muž z Lovosicka měl podle policie využít chvíle, kdy řidič odešel od svého neuzamčeného služebního auta a z podlahy si vzal stříbrný batoh. Nebyl přitom sám, na místo přijel ještě s dalšími dvěma lidmi. V batohu byla peněženka z 10 000, osobní doklady, firemní tankovací karta a taky klíče od bytu. Takže kromě peněz čekalo poškozeného ještě vyřizování dokladů a hlavně starost, jestli se z klíči někdo nepokusí dostat k němu domů. Policisté na místě zajistili stopy a postupně se jim podařilo podezřelého vypátrat. Navíc zjistili, že už byl za podobnou věc odsouzen. Teď čelí obvinění z krádeže a hrozí mu až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: 3 minuty po čtvrt na 7 posloucháte Český rozhlas Sever. To byl dlouhý tanec. Hříšný tanec takhle po ránu na Českém rozhlasu Sever. A za chvilku, když jsme se roztančili, se vydáme na vycházku, na Děčínsko. Za malou chvíli společně s Evou Bucharovou.
1: Počasí.
0: Teď ale aktuální informace o počasí. V tuto chvíli teploty 10 stupňů v Mostě, 8 stupňů v Ústí nad Labem, dnešní maxima 24 stupňů, po ránu mlhy, přes den většinou jasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A jak jsem slíboval, směr Děčínsko, směr Kristín Hrádek a my si uděláme takový okruh kolem lesních jezírek s Evou Bucharovou.
2: Kristín Hrádek je malé lovecké sídlo z 18. století. Nachází se na samé hranici Čech a Saska, nedaleko Děčína a Vysokého Sněžníku. Nechal ho postavit v letech 1734 až 1735 hrabě Jan Josef Thun Hohenstein. Jméno dostal Kristín Hrádek po manželce hraběte Jana Josefa, Marii Kristýně, rozené hraběnce z Hohenzollernu. V minulosti sloužil mnoha různým účelům, od letního sídla knížecí rodiny, přes lovecký zámeček využívající okolní bohaté honitby, až po hotel s restaurací, to už jsme v 21. století. My se od Hrádku vydáme kousek po Žluté lesem směr česko-německá hranice, asi tak půl kilometru. Odbočíme doleva podél studničního potoka směrem k jezírku nebo rybníčku Fuchstajch. To je krásné místo k odpočinku. Uprostřed lesů, v naprostém tichu. U jezírka je zázemí pro turisty, lavice opatřené stříškou. Od jezírka se lesními pěšinkami dostaneme k českému hrádeckému rybníku, oblíbenému místu pejskařů a také otužilců. Poněkud strmější cesta nás vede na silničku směrem zpátky, tedy okruhem ke Kristínu Hrádku. Nemusíme se ale nutně vracet až k němu. Je možné se dát doprava k silnici, na rozcestí a autobusové zastávce. Autobusem z ní dojedeme do Děčína. Od Kristína Hrádku vedou taky značené turistické cesty na Maxičky nebo na rozhlednu Sněžník.
1: Tak tohle je romantika, co říkáte? Užijte si to. Podzim milujeme a je to tam krásně barevné.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever žije.

Ano, dáme řeč po deváté, ale nejdřív dáme zprávy v půl s Janou Moravcovou. Už za 4 minuty tady budou. I nadále krásný den, krásné úterý 29. září, kdy má svátek Michal.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes odpoledne bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Zvolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Město Teplice se zatím nepovedlo najít vhodný jehličnan pro letošní vánoční výzdobu na náměstí. Podle Dagmar Teuchlové z magistrátu má být strom alespoň 11 metrů vysoký a pravidelně rostlý a nacházet se na přístupném místě v Teplicích a okolí. Případní dárci můžou kontaktovat do 30. září odbor životního prostředí teplického magistrátu. Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří připravuje výstavu s názvem Havel v kostce. Uskuteční se ve spolupráci s knihovnou Václava Havla v rámci projektu Havel 90 u příležitosti nedožitých narozenin posledního československého a prvního českého prezidenta. Vernisáž výstavy bude v pátek 2. října.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace mohou přetrvávat u Lukavce na D8 ve směru na Prahu na 45,5 kilometru po nehodě osobního auta a čerstvá nehoda je na silnici 262 u Dobranova na Českolipsku. Pozor, tam dejte na sraženou srnu ve vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Máme konec září v naší rodině. Jsou tady měsíce plné oslav. Nevím jak u vás, ale u nás od půlky září do půlky listopadu mají snad všichni úplně narozeniny. Jsou to měsíce, kdy je asi nejvíc narozenin, a tak se vás budu ptát, v jakém měsíci jste se narodili vy, v jakém měsíci se u vás ve vaší rodině slaví nejvíc narozenin, jak ty narozeniny slavíte a na kterou oslavu narozeninovou nikdy nezapomenete. A já k tomu přidám písničky, které nestárnou. Za chvíli Karel Gott, teď Eva Farna.
3: Mám prostě od...

0: 10 minut po půl sedmé, krásný den s Českým rozhlasem Sever, úterý je 29. září, co přinese dnešní den. V Ústeckém domě kultury si žáci ústeckých škol můžou prakticky vyzkoušet poskytování rychlé pomoci, a to s pomocí moderních technologií, včetně virtuální reality a umělé inteligence. Pro veřejnost je tento program zdarma od 15 do 17 hodin. Na Jablonecku začíná výluka na železniční trati číslo 34 v úseku Smržovka Josefův Důl. Ta potrvá do 9. listopadu. Důvodem je výměna pražců, kolejnic, výhybky a oprava železničního přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Místo vlaku budou jezdit autobusy. V Ústí nad Labem začíná týden knihoven, jubilejní 30. ročník celostátní kampaně. Letos provází moto 1000 podob čtení. Nekonečno radosti. Vědecká knihovna UJEPu připraví školení, výstavu knih, nabídne také bezplatnou registraci novým čtenářům z řad veřejnosti a amnestii dlužníků pro stávající čtenáře. Ten týden knihoven potrvá skoro měsíc do 4. října. V Mostě v centrálu od 5 hodin odpoledne bude cestovatelská beseda Afrika na vlastní kůži. Lukáš Kroc a Veronika Broškovcová díky badmintonu procestovali více než 60 zemí světa a ve svém vyprávění představí především africký kontinent. Tak se těšte, hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Ještě ne, že vyrazíte na cestu, možná se vám bude hodit další písmenko z naší řidičské abecedy. Máme pro vás rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často chybujeme, ale ještě než vyrazíte, samozřejmě třeba do práce, tak si řekneme, jaké nás čeká počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké to teď po ránu u nás máme?
2: Tak jen s minimální oblačností v okolí vodních ploch se lokálně vyskytují ale i mlhy, no a teploty máme v širokém rozsahu nejníže padly na Lounsku, tam až ke 4 stupňům, jinak se často pohybují mezi 9 a 6 stupni, no a na stanicích, které jsou třeba výše položené nebo v těch středních a vyšších polohách, je to často i přes 10 stupňů.
0: No a přes den můžeme se těšit na sluníčko?
2: Den bude slunečný, bude převládat jasno nebo skoro jasno, teď během ranních a dopoledních hodin někde přechodně polojasno, no a teploty mezi 21 a 24 stupni v Polabí a v Pohoří, potom to může být až k 25 a na horách mezi 16 a 19.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
2: Je také nashledanou.
0: Takže zase před námi krásný den.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever, i když se považuji za zkušeného řidiče, někdy si říkám, dělám to správně? Je to vůbec takhle? Tak proto je tady právě pro vás, pro nás všechny řidičská abeceda. Dnes si něco povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A u tématu trochu zůstaneme i zítra. Můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům? To se dozvíte zítřejším vydání řidičské abecedy. Šťastné cesty!

pohodový den vám všem za 7:05. Ústecká radnice schválila víceleté financování městského divadla. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. I nadále příjemné vstávání, krásné úterý 29. září, kdy svátek má Michal.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Most přes Labe mezi Doksany a Brozany nad Ohří se od října uzavře pro dopravu. Ústecká radnice schválila víceleté financování městského divadla. Škola v Újezdě nad Lesy zůstává zavřená, vedení chystá pro nemocné děti online výuku. Dnes čekáme slunečno, teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Řidiči na Litoměřicku se od 1. října musí připravit na komplikace v dopravě. Pro automobilový provoz se totiž uzavře most na silnici 3. třídy mezi Doksany a Brozany nad Ohří. Důvodem je výměna povrchu silnice a mostních závěrů.
4: Most zůstane průchozí pro chodce. Podle dopravního podniku Ústeckého kraje budou muset řidiči, včetně autobusových spojů, využít objížďky přes Dolánky, Bohušovice nad Ohří do Brozan nad Ohří. Omezení potrvá do konce října. Z Doksan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Městské divadlo v Ústí nad Labem bude mít zajištěné financování na příští 4 roky. Radní podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové schválili změnu společenské smlouvy. Divadlo v roce 2027 dostane 88 milionů korun. Další 3 roky bude město částku zvyšovat podle inflace.
5: Víceleté financování odsouhlasili ústečtí zastupitelé už koncem srpna. Opozice ale tehdy chtěla peníze vyčlenit jen na rok 2027 a další roky nechat novému zastupitelstvu. Vedení města namítalo, že divadlo musí inscenace plánovat předem, protože sezóna zasahuje do 2 kalendářních let. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé byli totiž podle starosty Prahy 21 Michala Hazdry z ODS mezi těmi, kdo se jídlem otrávil. České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc.
2: Počasí.
3: Ráno čekáme ještě v údolích ojedinělé mlhy, přes den pak bude na severu Čech převládat jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, v Polabí a po Ohří ojedinělé až 25 a maxima na horách dnes mezi 16 až 19 stupni. Povane slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Stražená srna je na vozovce u Dobranova. Na Českolipsku je to silnice 2. třídy číslo 262 a problémy očekávejte taky mezi Cvikovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku. Po nehodě osobního vozu na místě vyšetřuje policie. Vějte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné úterní ráno s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska během dopoledne půjdeme spolu do kláštera, ale nemusíte se svěřovat se svými hříchy, čekat odpuštění, přesto ta atmosféra kláštera na nás určitě dýchne. Dneska do studia po 11. přijde Petr Lipšer, vedoucí muzea a správce františkánského kláštera v Kadani. Já osobně mám Kadaň rád, ale v klášteře tam jsem ještě nebyl. Tak se na návštěvu moc těším. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Valdemar Matuška a teď Věra Martinová.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Ano, vstáváme. Dobré ráno na severu Čech. Pokud vezete děti do školy, tak máte možná nejvyšší čas. Je úterý 29. září. Svátek má Michal. Co dál slavíme, co si dál připomínáme, to ví Petr Jungmann v dnešním kalendáři.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord v běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm. Český rozhlas Sever s vámi. Klidný den, hezký den, veselý den vám všem. My se za chvilku vydáme do Lovosic. Kromě debaklu na Dukle panuje se startem do extraligové sezóny u házenkářů Lovosic spokojenost. Jaká je nálada v týmu, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí. Venku teď teploty kolem 10 stupňů v Teplicích, 6 stupňů máme v Děčíně. Dnešní maxima 24 stupňů, po ránu mlhy, přes den většinou jasno.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kdy hledáme signál?
1: 7:50 Český rozhlas Sever s vámi. Chodíte na házenou do Lobosic? Pokud neměli byste, protože házenkářům se daří, rozehráli solidně nový ročník nejvyšší soutěže. Ze 4 zápasů prohráli pouze jeden a v tabulce jim patří průběžné 6. místo. Tým si zvyká na rukopis nového trenéra a stále se potýká se zraněním dvou klíčových opor.
2: Lobosice zvládli výborně dva domácí zápasy. Nejprve vyhráli otevírací utkání sezóny na zimním stadionu a pak taky školní zápas. Se vstupem do sezóny je spokojená dlouholetá opora mužstva Patrik Stach.
3: První zápas Jičín otvírák, kde si myslím, že se nám to povedlo. Druhý zápas pod Plzně, možná trošku smutný, kde jsme si myslím mohli sahat po dvou bodech úplně v pohodě. Ale jak jsme říkali, kdyby nám to někdo řekl před zápasem, tak ho berem. Třetí zápas, totální propadák na Dukle, kde si úplně neumíme vysvětlit, co se stalo, ale celkem suverénní výhra nad Strakonicema, kde jsme si spravili po Dukle chuť a trošku i reputaci.
2: Potěšilo Stacha, že lovosičtí házenkáři rychle odčinili 13-gólovou prohru na Dukle. Tým postupně poznává nový kouč Petr Mašát.
3: Nový trenér jako super, super jako člověk, super jako trenér. Určitě chce, aby jsme hráli víc v tempu a změnili jsme trošičku obranu od minulého roku.
2: Prozradil Patrik Stach. Trenéra Petra Mašáta mrzí, že v úvodu sezóny nemá k dispozici kompletní kádr.
4: Pořád tam chybí Pavel Horák, Marek Hnídák, samozřejmě chybí nám do naší hry, kterou bychom úplně chtěli hrát, ten levák na pravé spojce, a Pavel nám chybí jako osobnost v obraně, takže věřím, že se oba brzy dostanou do hry a o to víc budeme silnější.
2: Lovosice stále čekají na první extraligové zlato. Útok na titul ale Petr Mašát zatím v hlavě úplně nemá.
4: My se díváme na playoff, ten tým, já jsem novej, kolega je novej, přišli noví hráči, takže my postup krok za krokem prostě ten mančov nějak tvoříme, tak aby jsme prostě byli připraveni na playoff. Musíme myslet na to, že až vlastně na toho Pavla Horáka jsou tady mladí kluci, nejstarší jsou 25 let, takže ten tým taky pořád ještě potřebuje dozrát a ten nějaký vývoj tady musí být, aby se myslelo úplně na ty nejvyšší příčky, ale prostě doma malý cíle, tak špatně se pracuje.
2: Bude chtít Petr Mašát s lovosickými házenkáři atakovat medailové příčky. David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi, hezký klidný den vám všem. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou. Podrobnosti ve zprávách v půl, které pro vás bude mít už za chvíli Jana Moravcová. I nadále hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi zvolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vyjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. Mstišovskou oborou v Dubí na Teplicku provede dnes návštěvníky bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk. Ten pro město zpracovává koncepci budoucí proměny přírodního areálu. Komentovaná prohlídka začíná v 17:30 u loveckého zámečku Dvojhradí. Začíná týden knihoven, 30. ročník celostátní kampaně, připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Florbalisté Ústí nad Labem mají první bod v novém ročníku Superligy. V jejím čtvrtém kole podlehli brněnským Bulldogům 3-4 v prodloužení. Dnes čekáme slunečno a teplo maxima do 24, na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Bouralo se v Chomutově v Bezručově ulici, další nehoda v Chomutově v ulici Zborovská u kruhového objezdu a problémy po nehodě čekejte taky mezi Cvikovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku. Na místě vyšetřuje policie. Jejte

0: 8 minut po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Sever, tak co o víkendu, byli jste na houbách? Já ano, 3 hodiny, 6 tašek, nádhera, spokojenost na horách. Mimochodem inspiroval mě páteční pořad Dáme řeč, když jste volali, že jste nacházeli houby, ale dokonce dovolal se i Pavel z Klínu, který houby nenašel.
1: Minulý týden jsem byl, protože jsem viděl, jak všichni chodí s plnýma košíkama.
0: Ano.
1: Tak jsme s manželkou vzali děti a šli jsme se projít do lesa.
0: A jak jste dopad?
1: No, úplným skandálem. Nenašel jsem vůbec nic a musím teda říct, že vlastně jako obdivuju houbaře, který to znají, anebo který třeba jako ani to tak nezná, ale ví kam jet, protože i v téhle hojnosti, když jdete do toho lesa prostě špatně, tak tam můžete chodit hodinu a jakmile ten les je suchej, tak nenajdete nic a já jsem opravdu po hodině dal do auta prázdný košík, přestože v téhle době je to skoro až k nevíře.
0: No je to k nevíře, no a jinak jako když byste našel, co byste s tím dělal, s těma houbama?
1: Tak manželka to vždycky krájí, dává do mrazáku, já moc jako houby nejím a vlastně jediný, kde mi houby chutná, jsou sušený v bramboračce, smaženice ne a pak mám rád houbový omáčky, dobře udělaný, ale na to je moje žena expert, takže já bych je poctivě odevzdal manželce a nechal bych jí je připravit pro celou rodinu.
0: Jo, tak ještě musíte udělat nějaký jeden pokus.
1: No, tak se stydím, že jsem musel zavolat, aby se z toho vypovídal, že samozřejmě musím znova, no, takhle ta sezóna skončit nemůže.
0: A dneska jsem zvědavý, narozeniny dneska budeme slavit vaše. Budu se vás ptát, v jakém měsíci ve vaší rodině je nejvíc narozenin? U nás je to září, říjen, listopad. Kdy u vás nejvíc slavíte, jak slavíte narozeniny, na jakou oslavu nikdy nezapomenete, prostě společně to oslavíme. Ale do té doby, než bude 9. hodina, uplynu ještě víc než hodina a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Tina Turner je tady. Hezký den.

0: Minutu před 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Za sebou máme svátek svatého Václava. Bylo spoustu svatováclavských poutí u nás třeba na Výsluní nebo v Lovosicích, ale ta největší pouť proběhla ve Staré Boleslavi. Tisíce lidí tam dorazilo na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí a my už za chvíli se do Staré Boleslavy vydáme.
1: Počasí.
0: A teď ale informace o počasí. Venku ty teploty jsou kolem 10 stupňů. Tato teplota je v Litvínově i v Roudnici nad Labem. Dnešní maxima 24 stupňů, po ráno mlhy, přes den většinou jasno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 minut před 8 hodinou, vy jste s Českým rozhlasem Sever, možná jste byli ve Staré Boleslavi na Národní svatováclavské pouti, možná máte své zážitky. My jsme tam byli také, připomněli jsme si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili taky slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá. Trasa vede přes Káraný, je to asi 13,5 kilometrů.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Kolik to zhruba váží?
2: To nemám představu, ale určitě se to pronese.
1: Takže vy střídáte se s ostatními poutníky?
2: Určitě, a v to doufám.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Takže samozřejmě všechny věci v životě jsou důležité, ale to nejdůležitější jsou ty hodnoty, které nám svatý Václav předal. Pomoc druhým, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, šli jsme pěší poutí.
1: Jak daleko to zhruba teda máte?
3: 10 km a 300 metrů.
1: Přímo takhle to máte od vlastního domu?
3: Ano, ano. Tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Křesťanské kořeny podle něj můžou být tím, co lidi v Česku i v Evropě spojuje.
4: Svatý Václav nám připomíná, že naše chápání lidské důstojnosti, odpovědnosti za slabé, ale i naše umění i pojetí vlády byly po staletí formovány biblickou a křesťanskou tradicí.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, celý den, dobré ráno vám všem s Českým rozhlasem na sever, před námi zprávy v celou. Základní škola Karla IV. Na Střekově v Ústí nad Labem získá novou učebnu robotiky. I tohle se od nás dozvíte za pár minut. Krásné, dobré, klidné svítání.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Meteorologové předpovídají v Česku v tomto týdnu babí léto. V základní škole Karla IV. Na Střekově v Ústí nad Labem bude nová učebna robotiky. Začíná kampaň Týden knihoven. Na severu bude dnes slunečno a teplo maxima do 24 stupňů. Krásné úterní ráno. Zprávy a Jana Moravcová. V Česku bude tento týden babí léto, podle meteorologů bude okolo 25 stupňů Celsia, zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejtepleji má být podle předpovědi v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Ústí nad Labem zmodernizuje kmenové třídy i odborné učebny na základní škole Karla IV. Na Střekově. Radnice podle nezařazeného radního Pavla Tošovského schválila přijetí dotace přes 12 milionů korun z programu Spravedlivé transformace. Celý projekt vyjde na téměř 14,5 milionů korun. Rozdíl město doplatí ze svého rozpočtu.
6: Město opraví učebny angličtiny a němčiny, informatiky, chemie i přírodopisu. Vybuduje taky novou učebnu robotiky a upraví kabinety a šatny. Práce mají skončit do konce října příštího roku. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Dnes začíná 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne ve středu besedu se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Otevře se i knihovna v Libereckém Severočeské muzeu, říká knihovnice Anna Kašparová.
7: Návštěvníci se můžou těšit v úterý na den otevřených dveří, kdy od 1 do 7 hodin bude knihovna otevřena široké veřejnosti. Program 2. října od 5 hodin jsme nazvali Návrat ke kořenům.
5: Při něm budou návštěvníci pracovat s historickými grafickými listy. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský taky uvedl, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři například z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky.
0: Počasí.
5: Dnes čekáme na severu Čech převládající jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, Polabí a Poohří ojediněle stupňů až 25 a maxima na horách dnes 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Žadci na Lounsku v ulici Otokara Březiny. Bouralo se taky na dvou místech v Chomutově. Za prvé v ulici Bezručova a dále u kruhového objezdu ve Zborovské ulici a na benzínce u exitu 67 Svijany. Čekejte u Příšovic na Liberecku požár vozidla a komplikace s tím spojené. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné úterní ráno s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno, kdy přečteme nejvíc knížek? Na podzim. K tomu ovšem taky začíná týden knihoven. A my chceme číst. Lidé, čtěte. Ovšem, jak přesvědčit nečtenáře? V Singapuru se odhodlali k radikálnímu kroku. Singapurská vláda bude odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Samozřejmě zbohatnout se na tom nedá, je to taková jednoduchá hra, kdy čtenáři své chvilky s knihami hlásí na vládním webu a za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Tak já budu číst klidně i zadarmo, tak se přidejte. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Jiří Korn a Iveta Bartošová.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever, je úterý 29. září. Všechno nejlepší Michalům. A teď už podle písničky si můžeme zaspívat Ruty Šuty Amerika, protože v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, se podíváme až do Ameriky. Víte, že Amerika se od nás pomalu vzdaluje? Nevíte to? Ví to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin. Jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krásný den i nadále vám všem, minutu po čtvrt na devět, za chvilku navštívíme Louny, více prostoru, nové zázemí, samoobslužný box na zavazadla. V Lounech rozšiřují tamní infocentrum o téměř 200 metrů čtverečních. My toto infocentrum navštívíme za pár minut.
1: Počasí.
0: A pokud se podíváte z okna, už vidíte, že venku svítí sluníčko, ale teploty ještě je celkem chladno. Nejtepleji asi v tuto chvíli v Krásné Lípě, která hlásí 14 stupňů. Nejchladněji v Žadci, tam jsou 4 stupně nad nulou. Jinak dnešní maximální teploty 24 stupňů, po ránu mlhy, přes den bude většinou jasno a bude svítit sluníčko. Krásný den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: za 10 minut půl devátá, jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké ráno. V Lounech teď rozšiřují prostory městského informačního centra do vedlejší budovy bývalé prodejny. Celkové náklady na přestavbu jsou zhruba 5,5 milionu korun. Z toho více než polovinu pokryje dotace z programu Spravedlivé transformace. Infocentrum se zvětší o skoro 200 metrů čtverečních a bude tam třeba samoobslužný box na zavazadla. Hotovo by mělo být do konce roku.
1: My se tedy teďka nacházíme v informačním centru tak, jak je. Při vstupu tedy po levé straně vidíme plachtu. Jaké to pro vás je tady dělat ve staveništi v podstatě?
2: Tak je to dost hluku, ale snažíme se vůbec neomezit služby infocentra. Někdy je teda hůře slyšet, ale někdy je zase klid. Dá se to. Zatím to zvládáme.
1: Popisuje mi referentka městského informačního centra Kamila Chomová a pokračuje.
2: My se hlavně tedy těšíme na nové zrekonstruované prostory. A to hlavně proto, protože budeme mít více místa jak pro návštěvníky, tak i pro naši práci.
1: Na přestavované prostory, kam se nynější infocentrum v budoucnu přestěhuje, jsem se šla podívat s mluvčí radnice Pavlou Kutlu.
3: Tady můžete vidět, byla vybourána vlastně ta příčka, ta zeď, a tím se zvětšuje celý ten prostor. Takže vznikne nám úplně nový prostor na 170 metrů čtverečních.
1: Kutlu zároveň vysvětluje, proč se pro rozšíření prostoru rozhodli.
3: Stávající v infocentru je opravdu velmi stísněný. A co mu schází úplně, je třeba zázemí. Nemá vlastně vůbec žádný skladovací prostor.
1: Jak pak bude vypadat rozšířené to infocentrum? Co třeba tady najdou lidé? Bude to opravdu jenom jako rozšíření těch prostor, nebo tady bude třeba něco navíc?
3: Tady vlastně jak stojíme, tak tady budou jednotlivé pulty, vlastně, kde budou děvčata obsluhovat i turisty, kteří se doptávají na různé informace, nebo si i občané tady kupují jízdenky. Vznikne nám tu i nová vzduchotechnika tady pod okny vlastně budou třeba i lavice na sezení, bude tady víc prostoru i pro nějaký odpočinek, když si turisté potřebují přijít odpočinout, sednout si na chvilku, vlastně načerpat ty informace, podívat se na mapy, v jakém městě jsou, vybrat si nějakou svoji trasu.
1: Součástí infocentra bude i například samoobslužný box na úschovu zavazadel, který budou turisté využívat pomocí QR kódu. Z Loun Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. V Teplicích stále hledají vhodný hličnan pro letošní vánoční výzdobu na náměstí. Podrobnosti pro vás máme, dozvíte se je ve zprávách v půl od Jany Moravcové. I nadále hezký den.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes odpoledne bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Městu Teplice se zatím nepodařilo najít vhodný jehličnan pro letošní vánoční výzdobu na náměstí. Případní dárci můžou kontaktovat do 30. září odbor životního prostředí teplického magistrátu. Galerie Kryt v Klášterci na Tohří připravuje výstavu s názvem Havel v kostce. Uskuteční se ve spolupráci s knihovnou Václava Havla v rámci projektu Havel 90. Vernisáž výstavy bude v pátek 2. října v 17 hodin. Do korunní komory v katedrále svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Hokejisté Litoměřic vyhráli v Maxalize po třetí v řadě. V tabulce se posunuli na třetí místo. V 8. kole porazili Slávii Praha 5-2. Gólem a nahrávkou se na tom podílel kapitán Litoměřic Filip Kuťák, který se vrátil do sestavy po 5 zápasech. Nedařilo se naopak Chomutovu. Piráti prohráli v Třebíči 2-4 a zůstali na předposlední 13. příčce. Dnes čekáme teplo a slunečno, maximální denní teploty do 24 stupňů na horách do 19 a v Polabí a po Ohří ojediněle až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Bouralo se v Žatci na Lounsku v ulici Otokara Březiny a dvě nehody máme hlášené z Chomutova. Nejprve z Bezručovy ulice, nehoda dvou osobních aut, která se obešla bez ranění, a stejné komplikace jsou taky ve Zborovské ulici u kruhového objezdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V mnoha městech už začala topná sezóna. Pokud bydlíte v bytovém domě nebo v paneláku a jste v posledním patře, tak nezapomeňte na co, abyste odvzdušnili, aby měli to teplo i ostatní. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Radek Tomášek, teď Helena Vondráčková.

0: Vámi v úterý 29. září. Co přinese dnešní den, na to vám rád odpovím. V Ústeckém domě kultury si žáci ústeckých škol můžou prakticky vyzkoušet poskytování rychlé pomoci, a to s pomocí moderních technologií, včetně virtuální reality a umělé inteligence. A vy tam můžete pak přijít mezi 15. až 17. hodinou a to všechno si vyzkoušíte také zdarma. Na Jablonecku začíná výluka na železniční trati v úseku Smržovka Josefův Důl. Ta potrvá do 9. listopadu, budou se vyměňovat pražce, kolejnice, výhybky a opravovat železniční přejezd Výřetíně pod Bukovou. Místo vlaku budou jezdit autobusy. V Ústí nad Labem začíná týden knihoven, jubilejní 30. ročník celostátní kampaně. Letos provází moto 1000 podob čtení Nekonečno radosti. Vědecká knihovna UJEPu připraví školení a výstavu knih, nabídne taky bezplatnou registraci novým čtenářům a amnestii dlužníků pro stávající čtenáře. Týden knihoven potrvá do 4. října. V Mostě se v centrálu od 5 hodin odpoledne uskuteční cestovatelská beseda Afrika na vlastní kůži. Lukáš Kross a Veronika Broškovcová díky badmintonu procestovali více než 60 zemí světa a my se s nimi dneska zastavíme v Africe, kde se také hraje badminton. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: 9:15 Český rozhlas Sever s vámi. Otištěné oznámení o valorizaci důchodu můžou seniori požádat jen do konce září. Sedmdesátníci a starší občané dostanou potvrzení zdarma, ostatní musí zaplatit poštovné. Podrobnosti pro vás máme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Ty teploty se nám zatím moc nesrovnaly. Stále 14 stupňů třeba ve Šluknovském Výběžku, stále jen plus 5 stupňů na Žatecku. Ale přes den až 24 stupňů Celsia, teď po ránu mlhy, přes den jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Hezký den, hezké ráno všem s Českým rozhlasem Sever. O tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu můžou seniori žádat do středy 30. září. Aby dostali papírové oznámení o valorizaci penze, musí žádost České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do konce září. Více si o tom teď povíme s Honzou Benešem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Je vůbec nutné, aby seniori ten papír měli?
1: Je to jenom informace o zvýšení důchodu, nic víc. Na výši důchodu nemá žádný vliv, proto o papírové oznámení má podle šéfky Rady seniorů Lenky Desatové zájem jen menší část důchodců.
0: Jak tedy můžou seniori o žádost podávat?
1: Vyplněný formulář je možné poslat poštou, ale správa sociálního zabezpečení ho musí dostat do 30. září. A to pošta nemusí stihnout. Žádost navíc musí být ve formuláři, který se stahuje z e-portálu České správy sociálního zabezpečení. Jednodušší je tedy podat žádost přímo z portálu správy. Pokračuje Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
2: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
1: Bejček také připomíná, že pokud už lidé o zasílání papírového oznámení v minulosti požádali, nemusí to dělat znovu.
0: Takže seniori, kteří chtějí mít v ruce papírové oznámení o valorizaci, se musí buď zorientovat na webu České správy sociálního zabezpečení nebo zajít na pobočku. Není to dost komplikované?
1: Pro některé ano, správa sociálního zabezpečení zrušila automatické rozesílání papírových oznámení od 1. ledna letošního roku. Například Rada seniorů už tehdy řešila desítky případů, kdy její pracovníci lidem vysvětlovali, co mají dělat a pomáhali jim vyplňovat žádosti, říká šéfka rady Lenka Desatová.
3: Většina lidí, a netýká se to jenom seniorů, nemá ráda formuláře. A oni ty formuláře samozřejmě nejsou přizpůsobeny seniorům, není tam nějaké extra větší písmo, ne každý na to dobře vidí. A jsou v klidu, když jim to někdo zkontroluje nebo to vyplní s nimi.
1: Desatová říká, že pro mnoho seniorů není vhodným řešením ani návštěva pobočky ČSSZ, protože se třeba hůř pohybují. Takže když to shrnu, pokud má někdo zájem dostávat papírové oznámení o valorizaci důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení do 30. září. Mladší seniory to bude stát 31 korun za poštovné, ročníky 1955 a starší to mají zdarma.
0: Honzo, díky za informace, mě se hezky naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Týden s Českým rozhlasem Sever. Po deváté dáme řeč, budu se vás ptát, v jakém měsíci u vás ve vaší rodině se slaví nejvíc narozenin, jak je slavíte, jestli třeba chodíte do restaurací, děláte velké oslavy nebo jen menší, ale nejdřív tady budou zprávy v celou, dozvíte se, že v Děčíně dokončují přestavbu azylového domu na Benešovské ulici. I nadále, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Děčín dokončil přestavbu azylového domu na Benešovské ulici, je v něm i noclehárna. Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou, řidič zranil 5 lidí. Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Vinčová. Dnešek bude slunečný a teplý, maxima do 24 stupňů. Pěkné úterní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Azylový dům na Benešovské ulici v Děčíně je hotový. Přestavba budovy bývalého internátu vyšla na 56 milionů korun. Město na ní získalo 85% dotaci z evropských peněz. Vnitřní vybavení pak vyšlo na necelé 3 miliony korun. Nový azylový dům má kapacitu 33 lůžek.
2: 4 lůžka jsou určená pro muže, 4 pro ženy a zbytek lůžek rozmístěných v 7 bytech pro rodiče s dětmi. Součástí azylového domu je podle mluv Včího magistrátu Luďka Stínila také takzvaná místnost teplých židlí pro lidi bezdomova během mrazivých nocí a taky desetilůžková noclehárna. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že v Česku o násilí na dětech se začalo více mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo více než 4600 dětem. V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV viru u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
3: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severu Čech převažující jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty do 24 stupňů, v Polabí a po Ohří ojediněle stupňů až 25. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 116 cm, průtok byl 68 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz u Vítkova na Českolipsku a problémy čekejte v podobě uzavírky taky v Litoměřicích. Uzavřeno je křížení ulic Nezvalova a Nerudova. Důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy v 9. Já vám přeji dál pěkné úterý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Někde se objevilo, že nejvíc narozenin slavíme na podzim, v podzimních měsících, dříve to bylo na jaře. A jak je to u vás? Kdy u vás v rodině se slaví nejvíc narozenin, v jakém měsíci, jak ty narozeniny oslavujete a na kterou oslavu nikdy nezapomenete? Prostě narozeninový dáme řeč, si dáme teď právě i s kolegyní Janou. Jani, v jakém měsíci u vás se nejvíc slaví narozenin?
0: Tak my to máme tak docela pěkně rozptýlený v rodině. v průběhu celého roku a možná tak mě napadá jediný oříšek můj syn, když to má okolo Vánoc, tak to je prostě dvoje dárky a nechceš ho ošidit, takže...
4: No. Jo, to tak bývá. A ty máš narozeniny?
0: Já jsem dubnová.
4: Ty jsi dubnová, takže aprílová.
0: Ano.
4: No a na jakou oslavu narozenin nikdy nezapomeneš?
0: Je tak... Tam
4: to jsem už zapomněla.
0: Ano, tak možná na tu, kterou jsem zapomněla. Ano.
4: Zavolejte 475 212 212 dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Hana Zagorová, Petr Rezek, teď Richard Miller.
1: Dáme řeč se Zdenkem.

0: 12 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska se pokusíme potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, že nejvíc narozenin se slaví na podzim. Já to musel spočítat a je to tak u nás, alespoň v rodině. Nejvíc narozenin je v září, to má narozky táta i brácha. Spoustu mých kamarádů v září také slaví, ale úplně nejvíc narozenin u nás je na přelomu října a listopadu, konkrétně mezi 25. říjnem a 9. listopadem, což je tak 14 dní. Když jsme jako čtyři v domácnosti, tak hned máme troje narozeniny, dcery i manželka. A na jaké narozeniny vy vzpomínáte nejvíc, to jsem taky zvědavý. Teď zaspomíná na své 15. herečka Pavlína Filipovská.
1: 15. moje se slavily u nás v bytě. Bylo to nádherný. Přišel pan Lipský, Lubomír, přišel, měl trombon sebou, přišel Jiří Šlitr, Miroslav Horníček nutně. No a tak já to zkrátím, byla tam paní Fabiánová, Bohoušek Záhorský, no prostě bylo nás plno, to několik vrstev v bytě, my měli takový malunkatej a přišel pan Werich, koruna celý slavnosti a ještě ve dveřích řekla: mladá dámo, od dnešního dne vám vykám a tady moje dcera Jana, která ví, co se patří a co je vhodné mladé dámě dát k významným narozeninám, tady je od naší Jany balíček. A ten balíček byl kouzelný, takovej papír balicí jsem v životě neviděla, on taky byl z Ameriky, to bylo pro mě něco tak nepředstavitelného, že to někdo v Americe takhle do toho papíru nandal, na tom byly ty nálepky všelijaký, mašlička, umělá, no to taky byl zázrak, že jo, my měli taftový obyčejný, utáhaný v copech. A já jsem ten balíček chtivě, nedočkavě rozbalila, a v tom balíčku bylo něco neuvěřitelného. Bledě modrý sen, něco plizovaného. A když jsem to pak takhle přišla vítězně do toho pokoje nadspanýho hosta, a jsem říkala, co jsem dostala? Táto, mámo, podívejte, co jsem... To byly dámský kalhotky. Plizovaný, bledě modrý a najlónový, celý průhledný, no prostě dámský dar. Nádherný. Víte, takový bombardňáky vlastně, protože to nebyly ty střihy, teď to vypadá jako kapesník ještě ošizený, to ne. To byly poctivý takový plizovaný najlónový trenýrky.
0: Krásný dárek. Zazpomínejte i vy na svůj nejhezčí dárek narozeninám, na jakou oslavu nezapomenete. A kdy se ve vaší rodině slaví nejvíc narozenin? V jakém měsíci? Naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč, nebo můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď hned volné, tak zavolejte, abyste se dostali do vysílání, ať tady na ty narozeniny nejsem sám. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Ptám se vás, v jakém měsíci nebo v jakém období se vaší rodině slaví nejvíc narozenin, na jaký narozeninové oslavy nezapomenete, jak narozeniny slavíte, jestli ve velkém nebo v malém. Když tak probírám všechny ty měsíce u nás v rodině, tak já jsem květnový a v té širší rodině jsem snad jediný květnový oslavenec. Vůbec nejméně narozenin v naší rodině je v létě, z rodiny je nemá nikdo, ale zase na druhou stranu mezi nejbližšími přáteli mají narozeniny snad všichni během léta. A vůbec nic se neslaví ani mezi přáteli, ani v rodině, leden, únor, březen. To je taková pauza v oslavách. Jak je to u vás s těmi narozeninami? Kdy slavíte, jak slavíte, na jakou oslavu nezapomenete, můžete zavolat nebo můžete napsat. Třeba na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever, napsala Lenka. Narodila jsem se v září, 22. září, kdy je poslední letní den. Brácha je taky v září, 18. září a jeho přítelkyně také. Narozeniny slavím nejraději tím, co mám ráda, takže výletem letos jsem slavila narozeniny v Rakousku, v penzionu, kde pracuje moje kamarádka, která mi ke snídaní upekla dort velkého skořicovo-pistáciového šneka. Bylo to moc milé překvapení. Ráda vzpomínám na moje 30. narozeniny, to mi manžel naplánoval výlet na symbolických 30 kilometrů a oslovil k tomu i moje kamarádky. To byl krásný den. Tak jak vy si představujete krásný narozeninový den, kdy se u vás slaví nejvíc, nebo naopak nejméně narozenin, na jakou oslavu nezapomenete, můžete zavolat na 475 212 212, dáme řeč, nebo můžete napsat mail na damereč@rozhlas.cz. Tak hezké narozeniny, hodně štěstí, zdraví.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Slavíme narozeniny. V jakém měsíci se u vás ve vaší rodině slaví nejvíc narozenin? Jak to prožíváte? Naštěstí nemáme ten problém, že bychom u nás v rodině slavili něčí narozeniny v prosinci, že bychom museli dublovat dárky. Ani se u nás moc nenosí jako velké oslavy. Nejsme široká rodina, takže rozhodně se nás nesejde 50 a samozřejmě maximálně tak třeba 10 a to už se vejde domů do obýváku, takže spojujeme vlastně někdy 3 oslavy na jednou. Ušetříme za chlebíčky. Pojďme na první telefonát. Jana z Děčína je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak... Já bych ráda reagovala na to, že dost lidí se rodí na podzim.
0: Ano.
1: Protože to je tím, že začátek to má na jaře.
0: Jo, jo, jo, ano, když se to spočítá, přesně tak. Ano.
1: Kdy jsou lidi takový radostní po té nepříznivé zimě.
0: Ano.
1: A proto je potom větší přírůstek obyvatelstva na podzim.
0: Jasně.
1: A můj muž se taky narodil na podzim 11.11.
0: Hmm.
1: To je v Německu takový datum, kdy tam začínají takový podzimní jako slavnosti.
0: Ano.
1: A dcera první se narodila 12.7. Takže zase s těma jedenáctkama byla ta dvanáctka dohromady a druhá dcera se narodila 9.10.
0: Hmm.
1: Takže vždycky ty datumy tak jako se propojovaly ty čísla. Pouze já jsem se narodila 30. dubna a to je na čarodejnice.
0: To se taky dobře pamatuje.
1: Tento den jsem si velice dobře užívala,
0: ano.
1: Protože byl vždycky v Děčíně ohňostroj,
0: jo.
1: Kolotoče a druhý den slavnostní průvody. Nikdy se nešlo druhý den do práce.
0: A
1: teď nedávno jsem si užívala ty svoje narozeniny v klubu důchodců a tam jsem byla převlečená za čarodejnici a všem se to hrozně líbilo a užili jsme si tam fůru legrace.
0: No tak krásný. No. A vy jste na ty velké oslavy nebo na ty menší oslavy?
1: Prosím.
0: Jestli máte radši velké nebo menší oslavy?
1: Já nevím, ono se to vždycky tak nějak vyvrbí samo,
0: jo.
1: Ale vždycky to končívá dobře.
0: Dobře, tak užívejte.
1: Hlavně druhý den má člověk na co vzpomínat.
0: Určitě. Díky moc za telefonát a mějte se moc hezky.
1: Jo, já vám taky moc děkuju a zdravím posluchače a mějte se moc hezky.
0: Naschledanou. Napsala nám Jitka, já mám narozeniny 27. října, tak taky říjnová, slavíme to s rodinou, když to vyjde jinak super. Měla jsem krásný dort, dárek jsem dostala čokoládu, ale jinak fajn. Tak zavolejte i vy, hledáme ten měsíc, kdy se rodí nejvíc dětí. Zatím to vypadá, že je to opravdu ten podzim. Naše telefonní číslo je 475 212 212 Dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Vlastimír s vámi. Slavíme narozeniny. V jakém období se u vás slaví nejvíc? Na jakou oslavu nikdy nezapomenete, jestli máte rádi velké nebo malé oslavy? Tak je tady ten, který určitě slaví od rána do noci, od noci do rána, náš kamarád, kolega, zpěvák Petr Liftner. Já tě zdravím, ahoj.
1: Hezký den všem posluchačům, ahoj Zdeňku. Já jsem takový profesionální slavič.
0: Ano. Ano, přesně tak. A kdy se u vás ve vaší rodině slaví nejvíc?
1: Ale po tom, co jsem se přiženil, anebo jsem poznal vlastně rodinu od mý ženy, tak tam nejvíc slaví na přelomu května a června.
0: Ano.
1: A jinak taťka můj je z prostředek srpna, dcera moje je konec srpna, takže to taky. No a jinak je to tak hezky jako rovnoměrně rozvržený, že každý někoho tam máme vždycky. Mamka je jaro, segra je zima, já jsem podzim, takže.
0: Ty jsi podzim, ty jsi kdy? V říjnu?
1: 27 říjen.
0: 27 no. říjen, no vidíš, tak to jsi štír, ne?
1: No, jako blázen.
0: Jako blázen, takže brzo budeš slavit. A dcera je kdy?
1: 25 srpen.
0: Srpen, takže to je opravdu takhle hezky rozložený. No a jste příznivci jako velké rodiny oslavy, že se vám sejde 50 u stolu, nebo spíš takhle menší jako?
1: Hele, já spíš asi co se týče kulatin, ale musím říct, že největší oslava byla, když se narodila malá. Ano. Tak to samozřejmě, nejenom, že člověk jako nezapomene, ale ani se na ten konec ne.

0: vynadáno.
1: Dobře, tak už víme, co ti pořídí k narozeninám. Tak tolik, Petr Liftner, měj se moc hezky a oslavuj.
0: Hezký den všem, ahoj.
1: Český rozhlas Sever s vámi, zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, kdy se u vás nejvíc slaví, v jakém období.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Kdy se u vás ve vaší rodině slaví nejvíc narozeniny, na jakou oslavu nezapomenete? Já nezapomenu na své padesátiny. To bylo takové překvapení, normálně jsem moderoval hospodský kvíz ve studiu 3, nic jsem nečekal. Po skončení kvízu se všechno zastavilo, kolega Míra mi přichycel super oslavu, všichni mi popřáli a bylo to paráda. Byl jsem účastníkem mnoha skvělých luxusních oslav, někdy mi to připadá jako překombinované, přesně daný program, co si jako tak nějak, jakou to má posloupnost a tak. A někdy mám rád takové ty oslavy jako na pohodu, grill, hospůdka, kytary, klídek. Pojďme na další telefonát. Míla z Děčína je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak kdy ve vaší rodině se nejvíc slaví?
1: No, my jsme velká rodina a nejvíc se u nás slaví v červnu. Hmm. To máme 9 lidí narozených v červnu. 9 lidí. Dokonce to máme i tak, že můj manžel se svou sestrou na jeden den je narozen. Já jsem taky se svým bratrem na stejný den narozená, jako ne v stejném roce, ale jako po 7 letech. I, takže u nás nejvíc je teda v červnu. Pak máme ještě i říjen. A máme vlastně v každém měsíci v roce máme někoho narozeniny, kromě Vánoc.
0: Jo,
1: tak. Kromě prosince, kde jsou Vánoce teda.
0: Jo, tam si dáváte pozor, aby prostě opravdu chodil jenom Ježíšek. No a jak to řešíte, těch 9 narozenin v červnu, to jako shrnete děláme do jedné oslavy, nebo?
1: Ano, ano, děláme jednu oslavu, máme syna, který má velkou zahradu, tak u něj to slavíme, nebo někdy u nás, jak to jako vyjde. A je to moc hezký. Je to taková celkem veselá rodina, takže ty oslavy jsou

0: vždycky takový jako takový veselý, jako pěkný. No,
1: a mimochodem, k oslavám patří dárky. Na jaký dárek narozeninový vy v životě nezapomenete?
0: No to teď koho, já nevím.
1: No, něco jako třeba.
0: Tak jako když jsem měla 70, no tak mi děti teda jako překvapení koupili myčku, to jsem teda byla překvapená. A já jsem dostala takový křeslo, který se tak polohuje, tak jakože si můžete tam i jakoby zaklehnout a tak to jsem byla teda hodně překvapená, no.
1: Jo, takže to jsou ty
0: takže dále. To bylo moc hezký, no. Taky jsme dostali třeba nějaký zájezd nebo nějaký pobyt někde, tak to taky bylo příjemný.
1: Dobře, tak já vám děkuji za telefonát a blíží se říjen, takže oslova u vás zase bude, že jo, nějaká?
0: Ano, nějaká bude.
1: Tak si to...
0: No, syn bude mít 50, tak bude mít oslavu, ale takovým stylem, že půjdeme na nějakou procházku.
1: Ano.
0: Na starém většině na Belvedere, takže to bude taky hezký.
1: Je, to bude příjemný. Tak si to užívejte, díky moc a mějte se hezky.
0: Mějte se hezky.
1: Naschledanou. A vy nám hodně píšete a potvrzujete. Píše Lenka 6. září sem, píše Miloš sem 15. září. Kuba píše, u nás v rodině jsou většinou narozeniny v říjnu. Tak jak je to u vás? Ještě jeden telefon a stihneme. 475 212 212. Dáme řeč.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever.

0: tohle je přímo narozeninová písnička, není nám už 17. Kdy se u vás slaví nejvíc narozenin? To jsme dneska probírali v pořadu Dáme řeč narozeniny. Bacha i na dárky, některé jsou fakt překvapivé. Asi mě osobně by třeba nepotěšil let balónem nebo bungee jumping. Asi úplně nejhorší je, když máte oslavu s příbuznými a dostanete striptease. Já měl vždycky štěstí na hezké dárky, třeba vzpomínám na víkend v Praze, který jsem dostala nádhera. Pojďme na poslední telefonát. Paní Jiřina z Mostu je na telefonu. Dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Tak jak je to u vás s narozeninami? Kdy se u vás slaví nejvíc?
1: No, já právě se ozývám kvůli tomu, že v tyhle dny máme hodně jako oslav.
0: Ano.
1: Protože ze 6 sourozenců 4 jsme v září.
0: 4
1: bratr 19. září. Sestra 22, bratr ano. 23 a já 24.
0: Je, takhle to máte, takhle zářijový?
1: No takhle všechno? Za sebou právě.
0: Je, to je krásné.
1: Tak jsem se jenom chtěla ozvat,
0: ano.
1: Že a potom další už jako neteře a synovci. Takže toho máme hafo, tak teď. To děláme potom jako všichni najednou.
0: A už to proběhlo letos?
1: Teď jsme slavili v neděli, takže nás tady bylo taky jako strašně moc.
0: A, tak říkáte tady, to znamená někde u někoho na zahradě nebo u někoho doma probíhá
1: no,
0: ta oslava?
1: No, u nás na zahradě.
0: U vás na zahradě, v Mostě ve Vtelně, takže to je vždycky velkolepý. Kolik se vás sejde?
1: No, jako hodně.
0: No, to znamená... No,
1: přibývá nás.
0: Jo.
1: No, a, no je to fajn, je to fantastický, protože... se musíme tak nějak sejít.
0: No jasně, no. To je. To znamená, že vás třeba 30, 40?
1: No, klidně.
0: Jo,
1: i 30.
0: A jak se dohodnete na občerstvení? Jako někdo udělá chlebíčky, někdo řízky? A...
1: No, někdo udělá to, někdo něco jiného.
0: Ano.
1: No, scházeli jsme se ještě jako dřív na Českolipsku a tam byl velký dům a velká zahrada. No a teď už to dělám už jenom tady.
0: Jenom
1: no.
0: Na Mostě, dobře.
1: Ale je to úplně super.
0: A co jste letos dostala za dárek hezký?
1: No... No, to kdybych měla povídat. Mám plný barák kytek.
0: A, krásný, nádhera.
1: No, ale jako mám super děti, Petra a Pavel. A...
0: Ano, ano, dobře, tak já vám děkuji a přeju dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
1: Já děkuju, že děláte takovýhle fajn jako věci.
0: Děkujeme, díky a mějte se hezky.
1: Moc fandím.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: Tak jo, nashle.
0: No a ještě nám zavolal posluchač z Německa, který byl v autě a řekl, že zná paní z Tanvaldu, která se narodila na Štědrý den a ještě se jmenuje Eva. To je taková trojitá oslava najednou. Štědrý den, narozeniny a svátek. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč. Hezký den.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, hora a síla.

0: rozhlas Sever s vámi, tak rychlá dnešní anketa, narozeninová v pořadu Dáme řeč. Nejvíc narozenin slavíme září, říjen a červen. A já jsem zvědavý, jestli nám to potvrdí Lenka Šubová. Hezký den.
1: Dobrý den, no tak červen tam, ne že by jich bylo hodně, ale jsou tam ty nejdůležitější, ano. Tedy moje.
0: Ano.
1: A podzim máme rodině silný, ale vlastně až jako říjen, listopad.
0: Jo, takhle přelom říjen, takže štíři sami. Že jo, tak nějak, no, to bývá tak nějak.
1: No, asi, když
0: to
1: říká.
0: Tři štíři,
1: takže jo, dobře, tak já ti věřím.
0: Věř mi, a jakou děláte? Děláte velké oslavy jako rodině? Ne?
1: Scházíme se jako rodina a je nás docela dost a máme to rádi.
0: Máte to rádi?
1: No.
0: Jo, i ty děláš, ty jsi taková jako, víš, jako že šetříš docela, ty děláš taky velkou oslavu? Ne, dobře. Tak jo, co nás čeká po 10. hodině?
1: Nic ti neřeknu, nemluvím s tebou.
0: A tak zítra, přátelé, opravy silnic, tak která oprava silnic vás letos nejvíc potrápila, kolik, jak se to museli objíždět složitě a která silnice si ještě podle vás zaslouží tu opravu. Už zítra v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litoměřicích se od října otevře nové Rius centrum. Dnešní komentovanou prohlídku mstišovskou oborou v Dubí na Teplicku povede Petr Fejk. V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Bude slunečno a teplo, maxima do 24 stupňů. Krásné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. V areálu technických služeb v Litoměřicích se od října otevře nový sběrný dvůr a Rius centrum. Jde o místo, kam je možné bezplatně odevzdat drobné funkční předměty z domácnosti, které najdou nové využití. Součástí nového Rius centra bude také chráněná dílna litoměřické diakonie. Ta se má soustředit na opravu starého nábytku. Mstišovskou oborou v Dubí na Teplicku provede dnes návštěvníky bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk. Ten pro město zpracovává koncepci budoucí proměny přírodního areálu. Komentovaná prohlídka začíná v 17:30 u loveckého zámečku Dvojhradí. Pamětníci můžou přinést jakékoliv historické fotografie a materiály, které se vztahují k oboře.
2: Oboru zřídil na počátku 18. století majitel zdejšího panství hrabě Kláry Aldringen pro chov jelení zvěře. V posledních letech sem chodili hlavně rodiny s dětmi. Město chce oboru modernizovat a taky zlepšit podmínky pro zvířata. Součástí areálu má být třeba kontaktní zookoutek nebo přírodní dětské hřiště a zázemí pro návštěvníky. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Českého rozhlasu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
3: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors, na největší pódium patří.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek. Meteorologové na severu Čech hlásí převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty do 24 a na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešního rána musí řidiči počítat s uzavírkou v Teplicích, a to konkrétně v ulici doktora Vrbenského, pracuje se tam na inženýrských sítích, a ve Vinařicích v části Jirkova v ulici SMP je nehoda, havarovala tam dvě osobní auta. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné úterý s Českým rozhlasem Sever. Dnešní dopolední expres vás naučí péct chodské koláče, představí vám kněze posedlého fotografií a pozve vás na procházku v okolí Kristina Hrádku. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott a Věra Špinarová. Společné dopoledne ale odstartujeme s Petrem Kotwaldem. Tak dobrý poslech a pěkné úterý s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Věra Špinarová dospívává 10,5 minuty po 10. hodině. Já vám přeji pěkné úterní dopoledne a mám pro vás dnešního slavného Severočecha. Když se řekne kněz, pravděpodobně si nevybavíte postavu muže, která by měla na krku pověšený fotoaparát. Kněz, kterého vám dnes Milan Knotek představí, ale právě s fotoaparátem je naprosto neodmyslitelně spjatý.
1: Slavní Severočeši.
2: Rudolf Janačke, kněz posedlý fotografií. Tak se jmenuje kniha ústeckých muzejníků a archivářů o římskokatolickém duchovním, který zachytil zmizelý svět severních Čech. Narodil se v roce 1879 v Neštěmicích na Ústecku. Vystudoval gymnázium a seminář v Litoměřicích. V roce 1904 byl vysvěcen a poslán jako kaplan do Krásné Lípy. Při rekonstrukci kostelní věže tady potkal klempířského učně, který mu půjčil fotoaparát. Janačke pořídil z věže první snímky. Místního knihkupce nadchli natolik, že je koupil a vydal jako pohlednice. Tím začala Janačkeho celoživotní vášeň. Jeho fotografický záběr byl obrovský. Od klidných scenérií českého středohoří a saského Švýcarska až po lidská dramata. Zachycoval běžný život, církevní procesí i syrovou realitu obou světových válek. Pro ideální kompozici a světlo se neváhal brodit hlubokým sněhem, lézt na nepřístupné skály nebo riskovat zdraví v krutých mrazech. Od roku 1907 působil přímo v Ústí nad Labem. Stal se zde velmi oblíbeným učitelem náboženství. Pořádal populární vlastivědné přednášky, na kterých promítal vlastní, ručně zhotovené diapozitivy. V září 1946 musel Janačke v rámci organizovaného poválečného odsunu Němců Československo opustit. Odešel do německého Reichenbachu a následně do Řezna, kde o rok později v chudobě zemřel. Jeho vizuální svědectví má dnes obrovský historický, umělecký a společenský význam.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Jak už znělka naší turistické rubriky napověděla, čeká nás výlet. Dneska s Evou Bucharovou vyrážíme od Kristinehrádku na Děčínsku.
2: Kristinehrádek je malé lovecké sídlo z 18. století. Nachází se na samé hranici Čech a Saska, nedaleko Děčína a Vysokého Sněžníku. Nechal ho postavit v letech 1734 až 1735 hrabě Jan Josef Thun Hohenstein. Jméno dostal Kristinehrádek po manželce hraběte Jana Josefa, Marii Kristýně, rozené hraběnce z Hohenzollernu. V minulosti sloužil mnoha různým účelům, od letního sídla knížecí rodiny, přes lovecký zámeček využívající okolní bohaté honitby, až po hotel s restaurací. To už jsme v 21. století. My se od hrádku vydáme kousek po Žluté lesem směr česko-německá hranice, asi tak půl kilometru. Odbočíme doleva podél studničního potoka směrem k jezírku nebo rybníčku Fuchsteich. To je krásné místo k odpočinku. Uprostřed lesů, v naprostém tichu. U jezírka je zázemí pro turisty, lavice opatřené stříškou. Od jezírka se lesními pěšinkami dostaneme k českému hrádeckému rybníku, oblíbenému místu pejskařů a také otužilců. Poněkud strmější cesta nás vede na silničku směrem zpátky, tedy okruhem ke Kristinehrádku. Nemusíme se ale nutně vracet až k němu. Je možné se dát doprava k silnici, na rozcestí a autobusové zastávce. Autobusem z ní dojedeme do Děčína. Od Kristinehrádku vedou taky značené turistické cesty na Maxičky nebo na rozhlednu Sněžník.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Ivan Hlas, pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. My se teď vrátíme k našemu nedělnímu programu, ve kterém vám Patrik Rozehnal v rámci jubilejního ročníku Pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle poroty. Šlo o velké chocké koláče, původně recept od Vladislava Chaloupka ze Srbu Nepomuku. A my se teď naučíme dělat společně s Naďou Konvalinkovou. Nadě u přípravy koláčů pochopitelně asistoval Patrik Rozehnal a zvědavě se ptal, co bude na to pečení potřeba.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření jedno vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto, takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky, do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
2: Všechno hezky promícháme společně.
1: Tak, teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem. Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě.
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě.
1: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No.
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj.
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. Bo my jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Jsou skvělí.
0: Tuhle pochoutku je nejlepší si vychutnat pěkně v klidu, no a abyste to mohli udělat, musíte si ji nejdřív doma připravit. Recept na chocké koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a je tam samozřejmě i ten původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srbu Nepomuku. Další recept pro vás budeme mít zase v neděli, tentokrát už to bude poslední letošní soutěžní recept, recept, který původně obsadil první místo v roce 2025 a půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které nám pro připomenutí připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Karel Gott jako posel dobrých zpráv ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 10 hodin a 41 minut a společně vyrazíme znovu do kuchyně. Tentokrát ovšem nebudeme péct chodské koláče, nýbrž si připravíme zapékané papriky. A to hned v několika variantách.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

0: Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a je tu čas na to podívat se na akce, které dnes můžeme navštívit. Slávka Brádlová a kulturní tipy. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak první pozvánka je do Ústí nad Labem, do veřejného sálu Hraničář. V 19 hodin tam pokračuje kulturní festival Na Havla, který připomíná nedožité 90. našeho prezidenta Václava Havla. Představení se jmenuje Audience, hraje Městské divadlo v Mostě, takže Marcel Rošecký jako pivovarník a Jan Beneš jako pan Vaněk.
0: Tak. Inscenace, která dostala Thálii, respektive Marcel dostal Thálii.
1: Už i nominace to byla. Na Thálii nedosáhl. Ale pokud se ti zachtělo někoho, kdo je oceněný Thálií, tak bych tady měla pozvánku, až to najdu, tak to řeknu. A to bude tady v Mostě, ale v divadle Rozmanitostí dnes od 19 hodin. Představení se jmenuje Pernikář a hraje tam Petr Panzenberger, který právě dostal Thálii za tuto inscenaci v loňském roce. Jinak Petra Panzenbergera známe dobře z činoherního studia, byl tady několik let členem a jeho výkony také stojí za zapamatování. Pak bych pozvala ještě jednou do Ústí nad Labem, do kavárny Kukan Coffee. V 18 hodin tam začíná cestovatelské povídání s Kukangem na cestách na kajaku z 3D tiskárny až do Hamburku. Tak co se pod tímhle podtitulkem skrývá, to si tam musíte vyposlechnout. A pak bych tady měla ještě pozvánku do Městského divadla v Děčíně na 19. hodinu. Začíná tam představení Něha a tedy ta anotace se mi zdá hodně zajímavá. Co se stane, když se svět ženy chtivých poustevníků střetne s ženskou výpravou na pustém ostrově? Bude to 3-3. Tak a hraje to divadlo v Dlouhé, takže dobré herecké výkony také, bych řekla, zajištěny. No tak pro dnešek už se nám toho víc nevejde, tak zítra?
0: Zítra,

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústí nad Labem finančně podpoří aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Teplice stále hledají vánoční strom pro výzdobu náměstí. V Liberecké knihovně dnes vystoupí herec Jakub Kohák. Bude slunečno a teplo, maxima ojediněle až k 25 stupňům. Pěkné úterní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Město Ústí nad Labem chce příští rok rozdělit 600 tisíc korun na aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Radní podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z hnutí ANO schválili dotační program, do kterého nově zařadili taky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzvu k podávání žádostí město zveřejní v nejbližších týdnech.
4: Pořadatelé aktivit pro seniory a lidi s postižením můžou získat až 30 tisíc korun. Peníze jsou třeba na kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce. O podporu provozu může nově požádat i například Ústecký Klokánek, a to až o 200 tisíc korun. Radnice chce peníze poskytnout v lednu nebo únoru. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Městu Teplice se zatím nepodařilo najít vhodný jehličnan pro letošní vánoční výzdobu na náměstí. Podle Dagmar Tojšlové z magistrátu má být strom alespoň 11 metrů vysoký a pravidelně rostlý a nacházet se má na přístupném místě v Teplicích a okolí. Případní dárci můžou kontaktovat do 30. září odbor životního prostředí Teplického magistrátu. V krajské vědecké knihovně v Liberci dnes lidé můžou navštívit akci Čti za nároďák. Jde o výzvu, která povzbuzuje děti i dospělé ke čtení. Součástí programu je dopolední blok pro pedagogy a knihovníky. Odpoledne na něj naváže trénink s knihákem, s hercem Jakubem Kohákem a od 19 hodin večerní show, jak doplňuje mluvčí knihovny Kateřina Šidlofová.
5: Moderátorem této talk show bude trenér Jakub Knihák Kohák a jeho asistent Ondřej Bauer a ti si na pódium pozvou několik hostů. Vystoupí tu atletka Zuzana Hejnová, baskytarista skupiny Vohnout Jiří Zemánek a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
3: Lidé se můžou zdarma registrovat na webu krajské vědecké knihovny. Útok žáka v západoslovenské obci Staškou nepřežila jedna učitelka. Zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví.
2: Počasí.
3: Na severu Čech dnes bude převládat jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, v Polabí a Poohří ojediněle až 25 a na horách maxima mezi 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Srážka osobního vozu s nákladním aktuálně komplikuje dopravu na silnici druhé třídy číslo 246 nedaleko Budyně nad Ohří na Litoměřicku. Místem nehody projedete s opatrností a komplikace po dopravní nehodě po střetu dvou osobních aut čekejte taky na D8 ve směru na Prahu u Prackovic nad Labem na 57. kilometru. I tudy s opatrností projedete. Taky dál šťastnou cestu a příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po 11. pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever, který dnes za svým hostem vyjede ven. S Evou Bucharovou se vypravíme do Kadaně, konkrétně do tamního františkánského kláštera. Zajdeme do kostela, projdeme klášterní zahradu i rozsáhlé sklepy. A průvodcem nám bude správce kláštera Petr Líbšer. To vše už po písničce skupiny Elán.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a krásný den vám přeje Eva Bucharová. Naším hostem je dneska pan Petr Lipšer, vedoucí muzea a správce františkánského kláštera v Kadani. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My si františkánský klášter můžeme projít a my si ho můžeme projít vlastně kdykoliv, protože výhodou je, že vy máte otevřeno po celý rok.
2: Je to tak, v té hlavní sezóně, to znamená od června do září, je tady otevřeno denně mimo pondělí a ty ostatní měsíce je otevřeno od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 5 hodin.
1: Kdo to v Kadani nezná, jak se k vám dostaneme, jak vás v Kadani najdeme?
2: Klášter františkánský je vlastně kousek stranou od města, je to zhruba tak kilometr směrem na Klášterec.
1: Dá se přijít i od řeky Ohře, pokud tak učiníte, tak už vlastně půjdete přes zahrady, které k tomu františkánskému klášteru patří a i do těch zahrad se dá vejít. A jsou různé, co to je za zahrady?
2: Zahrada je historická, je to klášterní zahrada, je to tedy zahrada takového typu, jako bývala u klášterů obvyklá, kde vlastně původně františkáni pěstovali zeleninu, měli tady různá hospodářská zvířata, doloženy jsou slepice, nepochybně tady měli i králíky, ovce, kozy, možná nějaké prase. Těžko říct. Je tady vlastně obnovená od přelomu tisíciletí obnovená vinice, která dává víno, teď konkrétně jsou to odrůdy Hibernal a Solaris.
1: Je z těch hroznů možno vyrobit víno?
2: Ano, to víno díky péči města, které přikoupilo před několika lety další a přikoupilo teda pozemky a nechalo vytvořit další vinice nedaleko Tušimec, tak toho těch hroznů vlastně ke zpracování není už víc a to víno se tady dá koupit, buď to u nás nebo ve vinotéce pana Marcela Čadilka ve městě.
1: A jedna z těch zahrad má cedulku relaxační.
2: To je upravená zahrada, která je upravená do podoby takové barokní zámecké zahrady, ale dřív tam byla zelenářská zahrada, takže dřív tam právě františkáni pěstovali zeleninu.
1: Já když jsem prošla jednou brankou ve vašich zahradách, tak jsem se tam lekla jisté osoby v kůlně, ale ona to vlastně není živá osoba, ona je to figurína jakéhosi řemeslníka.
2: Figurína, ta tam je teď vlastně k výstavě uhlí a je tam vlastně model štoly. V té štole jsou různé přístroje, které bývají obvyklé ve štolách. Jsou tam kolejnice, je tam uhlí a je tam také figurína horníka.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: Na Českém rozhlase Sever máme dneska hosta z Kadaně, pana Petra Lípšera z františkánského kláštera, a my si ho teď projdeme, a vlastně první místo, kam vy nás vedete, je kostel.
3: Kostel je gotický, je založený koncem 15. století, rozhodujícím stavebníkem, člověkem, který měl největší vliv při jeho výstavbě, byl Jan Hasištejnský z Lobkovic. To byl významný šlechtic své doby, hejtman Žateckého kraje, mimo jiné. A tento člověk, který spolu s františkány budoval klášter. Na výstavbě kostela se podílely i další rody, například Fictumové, a kostel tedy v průběhu staletí získával nové doplňky. Jsou tam malby ze začátku 16. století, které jsou velmi cenné, protože jsou z dílny Lukase Kranacha staršího. Řekněme, že tovaryši z té dílny přijeli sem do Kadaně a vytvořili tady na zakázku tedy malby, které nástěnné malby, které jsou tam dodnes dochované a jsou zrestaurované, velmi kvalitní, s velmi kvalitními pigmenty. A dál tam jsou malby, které jsou o něco mladší, ze začátku 17. století. Ty vlastně představují apoštoly a mají takový poměrně náročný náboženský program. Jsou tam takové výjevy jako stigmatizace svatého Františka, to je poměrně obvyklý výjev ve františkánských klášterech. A je tam také svatý Krištof, například velká postava.
2: Kazetelna je velmi zajímavá, protože z ní vlastně vykukuje ruka, ta ruka drží Ježíše, to je takový zvláštní prvek.
3: Ano, a zase je to typicky františkánská záležitost, kterou uvidíte ve františkánských kostelech, a odkazuje na znak františkánů observantů, který má vlastně dvě skřížené ruce. Jedna ruka patří Kristovi a druhá ruka patří svatému Františkovi z Assisi.
2: A my se teď podíváme na to, na co každý návštěvník kostela vždycky patří nejprve, a to je oltář. Ale tady jsou oltáře dva, ten hlavní oltář a pak ten, který je opředen legendou nebo možná pravdivým příběhem?
3: Ten původní gotický hlavní oltář dnes uvidíte v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře, jeho části tedy přesněji. Ten byl nahrazen v 17. století velkým rokokovým oltářem, který je tady dodnes. Ale srdcem, duchovním srdcem kláštera je oltář 14 svatých pomocníků se soškami těch 14 pomocníků. To je původně gotický oltář, který byl upraven v pozdějších dobách barokně a váže se k němu velmi zajímavá legenda. Stojí na místě, kde původně bývalo popraviště, a tam někdy kolem roku 1450 měla proběhnout poprava, která se tak trochu nepovedla. Odsouzenec měl viset 3 dny a 3 noci na té šibenici a nedařilo se ho oběsit. Údajně se tedy modlil ke 14 svatým pomocníkům a tím ti ho přidržovali, pomáhali mu, protože to jsou pomocníci, tak mu pomáhali, takže přežil tu popravu. Takže soudci ho po těch 3 dnech museli sundat a dát mu milost.
4: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: My se dneska s naším hostem Českého rozhlasu Sever Petrem Lipšerem procházíme v Kadani po františkánském klášteře a dostáváme se dokonce i do míst, která můžeme nazvat jako pokoje františkánů, pokoje mnichů, a jeden je zvláštní ten pokoj, je zvláštně zařízený.
2: Říká se tomu obvykle cely. Ono to u františkánů trochu odpovídá, protože františkáni byli záměrně asketičtí, nedopřávali si tedy příliš velkého pohodlí a ty cely měly být vybavené co nejprostším způsobem. No a taková cela tady také je, jedna, která je vybavena nově, vybavena nábytkem zesnulého Benedikta Holoty. To byl nejstarší český františkán, který zemřel letos o Velikonocích ve věku 103 let. A tento člověk tady byl v roce 1950 jako novic, jako mladý chlapec, takže byl velkým pamětníkem všech těch událostí 20. století. Žil v Praze v klášteře teď ty poslední léta. Když tady zemřel, tak odkázal nám jako muzeu, odkázal nábytek ze své cely, postel, takovou velmi úzkou, specifickou postel, stolek a svůj hábit a další osobní předměty.
1: A v jedné z těch cel, jak vy říkáte, taky ukazujete a dokážete rozpohybovat hodinový stroj?
2: Ano, je to hodinový stroj z roku 1717, který věnoval klášteru lounský měšťan, který se tady modlil ke 14 svatým pomocníkům a uzdravil se. A za to dal tedy klášteru velmi hodnotný dar, který měl v té době cenu zhruba jednoho domu. Jsou to barokní hodiny, které jsou viditelné dost často na věžích kostelů, tak velmi podobný stroj máme i tady v klášteře.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever i s hostem Petrem Lípšerem, což je vedoucí muzea a správce františkánského kláštera v Kadani, kde se můžete projít s průvodcem. A takovou architektonickou zajímavostí toho františkánského kláštera jsou stropy, specifické stropy.
2: V některých místnostech a v jedné kapli je takzvaná sklípková neboli diamantová klenba. To je pozdně gotická klenba, která k nám přišla z Míšeňska, tedy z huti Arnolda Westfalského. Ten to poprvé použil při stavbě hradu v Míšni. A bylo to velmi módní na konci 15. století, takže se to rozšířilo po celých Čechách a v jižních Čechách, nebo na někde na hranici Čech a Moravy ve Slavonicích například je celá série domů, které jsou vybaveny touto sklípkovou klenbou. Tady to máme ve třech místnostech a je to opravdu velmi pěkný architektonický prvek.
1: A ta sklípková klenba, říkáte, z 15. století, to je opravdu z cihel?
2: Ano, je to sestaveno z cihel a museli mít odborníka, zedníka, který dokázal vyrobit matrici, dřevěnou matrici, na kterou se ty cihly poskládaly. Potom jste to vlastně prolili maltou a až ve chvíli, kdy to drželo pohromadě a spojilo se to, tak jste mohli tu matrici odendat a mohli jste to dál upravovat, ohodit z té spodní strany, malovat na to a dál s tím nějak pracovat.
1: No a my vedeme naše návštěvníky ve františkánském klášteře v Kadani i do sklepení. A ta sklepení jsou velmi rozsáhlá a jsou vlastně v několika patrech a vy v nich máte zajímavé výstavy.
2: Ve sklepě je expozice mineralogie a z kamenělin. Jsou tam tedy minerály z celých Krušných hor, takové ty nejznámější, nejslavnější jaspisy, ametisty z Ciboušova tady nedaleko a nejen acháty, samozřejmě je tam i Jáchymov a jáchymovský smolinec, takže kdo chce si udělat představu o minerálech, které se vyskytují v Krušných horách, tak to je pro něj ideální místo.
1: A vlastně my těmi sklepy, když putujeme stále níž, tak se ocitáme ve stále větší a větší zimě a dokonce ty sklepení, kam už nevodíte návštěvníky, tak ty jsou v nějakém třetím podzemním podlaží, bych řekla, a tam už je třeba jaká zima.
2: Je tam někde kolem těch 15-16 stupňů, ale tady to není jako u archeologie, že čím hlouběji postupujete, tím se dostáváte do starší doby. Je to tady trochu jinak, protože naopak ten sklep, který je nejblíže povrchu, je gotický a teprve, když přestal stačit ten gotický sklep, tak si přidělali další sklepy, takže šli do hloubky, ale šli tam až později v době barokní, že ty další sklepy jsou z doby baroka.
1: A my, když se koukáme z oken františkánského kláštera v Kadani, tak vidíme krásnou přírodu a vlastně nabídku, kam bychom my mohli ještě vyrazit na nějaký výšlap.
2: Určitě pro ty, co na tom nejsou tak dobře, tak bych doporučil procházku údolím Ohře. To je víceméně po rovině, takže dá se dojít až do klášterce a na druhou stranu se samozřejmě dá dojít k hradu a do centra města. To je určitě pěkná procházka. A kdo si chce dát trochu víc do těla, tak ten může vystoupat na Úhošť, což je Stolová hora, která je tady blízko nás.
1: Jestli pak vy nám prozradíte vaše oblíbené místo ve františkánském klášteře, které má nějakou atmosféru, která vám je příjemná a kam třeba vy chodíte rád pobýt.
2: Určitě kostel, který má velmi zvláštní svou atmosféru a je dobré tam jít a chvíli tam v klidu zůstat a rozjímat a přemýšlet nad tím, co se podařilo, co se nepodařilo. Pak nepochybně místnost se sklípkovou klenbou v patře, která je tak trochu záhadná, nevíme úplně přesně, k čemu všemu vlastně sloužila, ale je součástí paláce Jana Haseštěnského z Lobkovic a má tedy tu zmiňovanou sklípkovou klenbu. No a pak určitě zahrady kláštera, kde trávím hodně času a je to velmi příjemné místo, které bych doporučil k návštěvě komukoliv.
1: My vám děkujeme za tu možnost projít si aspoň virtuálně františkánský klášter a těšíme se u vás vlastně kdykoliv přes rok. Nashledanou.
2: Děkuji za možnost rozhovoru a těším se na vás.

0: Karel Zich v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever v 11 hodin a 40 minut. Až na hodinách bude svítit 13, tedy po jedné, tak v našem vysílání uslyšíte pořad Alex a host. Dnes si Alex Minářová pozvala tenistu Jana Kodeše. Na co se ho asi bude ptát?
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever krátce před úterním polednem. No a dřív než dopolední expres dojede do své cílové stanice, respektive do cílového času, protože ten je pro nás důležitý. Dřív než společně dojdeme k poledni, ještě si trochu zavaříme. Vařit budeme tradičně se Slávkou Brádlovou a dnes zužitkujeme možná jednu z posledních cuket ze zahrádky.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnešní recept se jmenuje krémová cuketová polévka. No a přidáním mrkve získáme lepší chuť i barvu. Tak, co budeme potřebovat? Samozřejmě tu cuketu, stačí nám jedna středně velká, k tomu jednu nebo dvě mrkve podle velikosti, pak ještě jednu bramboru, spíš na zahuštění než na chuť. Potřebovat budeme i jednu menší cibuli, šálek šlehačky nebo smetany na vaření, jednu větší lžíci másla a tymián, sůl, hrstka na sucho opražených slunečnicových semínek. Zeleninu očistíme a nakrájíme na menší kousky, cibuli nakrájíme na drobno. V hrnci rozpustíme máslo, spěníme na něm cibuli, pak přidáme ostatní zeleninu, krátce osmahneme, zalijeme asi tak půl litrem vody nebo vývaru, podle chuti dosolíme a okořeníme tymiánem. Vaříme a když zelenina změkne, polévku rozmixujeme a na závěr zjemníme smetanou, to už jenom necháme přejít tvar. Na talíři pak polévku doplníme opraženými slunečnicovými semínky.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecká radnice schválila víceleté financování městského divadla. Meteorologové varují před zítřejším silným větrem v Jizerských horách. Poslanci budou odpoledne jednat o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Do večera jasno až skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Městské divadlo v Ústí nad Labem bude mít zajištěné financování na příští 4 roky. Radní podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové schválili změnu společenské smlouvy. Divadlo v roce 2027 dostane 88 milionů korun. Další 3 roky bude město částku navyšovat podle inflace.
4: Víceleté financování odsouhlasili ústečtí zastupitelé už koncem srpna. Opozice ale tehdy chtěla peníze vyčlenit jen na rok 2027 a další roky nechat novému zastupitelstvu. Vedení města namítalo, že divadlo musí inscenace plánovat předem, protože sezóna zasahuje do 2 kalendářních let. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Česku bude zítra foukat místy velmi silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosahovat rychlostí i kolem 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny anebo komplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Poslanci se za 2 hodiny sejdou k druhému opozičnímu pokusu o svržení vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Důvodem pro vyslovení nedůvěry kabinetu ANO, SPD a motoristů je podle opozice vysoký schodek navrhovaného rozpočtu na příští rok. Vadí taky údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Pokud by chtěla opozice s návrhem uspět, musela by pro získání většiny dostat nejméně 9 hlasů od poslanců z koalice. Strany podporující vládu Andreje Babiše už ale dopředu avizovali, že budou společně proti návrhu. Podle opozice je přesto nutné mimo na zadlužování státu dál upozorňovat, a to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů. V nemocnici na Slovensku zůstávají po ranním útoku ve škole ve Staškově 2 zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem napadl spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich zemřela. Televize TA3 uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie zatím tuto verzi nepotvrdila.
5: Na místě tragédie zasahovaly 2 sanitky a 2 vrtulníky. Stav všech 3 napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
6: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
5: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Do večera skoro jasno nebo jasno, teploty dnes od 21 do 25 stupňů Celsia, na horách čekejte teploty mezi 16 až 19 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dálnici D8 stojí za 50. kilometrem ve směru na Prahu. Odstavená dodávka blokuje pomalý pruh. Srážka osobního auta a dodávky komplikuje provoz v ulici Bohosudovská v sobě Druhách u Teplic. V ulici je kvůli opravám už zúžený profil. Po nehodě je spojnice mezi Krupkou a Teplicemi neprůjezdná úplně. Problémy tam čekejte ještě přibližně 30 minut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu. Písničky na přání s Lenkou Šobovou.

0: Michal Tučný a jeho písnička, která odmítá zestárnout, to je to, co už je za námi. Před námi jsou písničky na přání. Od teď až do jedné budeme hrát jenom to, co vy chcete slyšet. Svá přání nám můžete posílat e-mailem na adresu zahrajte@rozhlas.cz nebo jako SMSky na speciální číslo 90 011 04. No a samozřejmě taky můžete telefonovat 475 212 212. Právě to je telefonní číslo, na které se jako první dnes dovolala Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače. A prosila bych písničku od Heleny Maršálkové a skupiny Pacific Ranec plné písní. Pro radost všem a děkuji vám.
0: Písnička je připravená, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Tak jsme zahájili písničky na přání první odehranou písničkou. No a navážeme plynule tou druhou, kterou vybere posluchačka, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo se nám to dovolal?
1: Gizela z Klášterce.
0: Já vás zdravím, Gizelo, a vy máte velmi speciální důvod, proč jste se dneska chtěla dovolat do písniček na přání, a já jsem ráda, že se vám to povedlo. Tak řekněte, komu chcete písničku poslat?
1: Je to pro vnučku Pavlínku Kuncovou k 18. narozeninám. Je to ten nejkrásnější den prakticky a nejhezčí léta.
0: Je to tak, bylo to hezké. Už bych se tedy nevracela do svých 18, ale hezké to bylo, o tom žádná. Takže všechno nejlepší, ať se vydaří všechny životní plány, které má ta vaše čerstvě dospělá před sebou. No a k tomu písnička, která se, myslím, hodí. Ne, že by to bylo něco, co by dnešní osmnáctky poslouchali, ale Pavel Vítek a jeho Má svůj den, to se na den 18. narozenin podle mě vyloženě hodí.
1: Ano, moc vám děkuji.
0: Nemáte zač. Pěkně to oslavte.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.
1: Určitě, naschledanou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio Vaše.

0: Julio Iglesias a v jeho podání tak oblíbená La Paloma. Tahle písnička tentokrát zazněla, protože si o ní napsala Renda s Míšou a Marťasem, no a posílá jí tatínkovi a dědečkovi Jiřímu Pražákovi z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Všem ostatním posluchačům Renda s Míšou a Marťasem přeji příjemný start do nového týdne. Já myslím, že příjemný je už jenom proto, že přišel o den později, než jsme všichni zvyklí. Tenhle pracovní týden bude jenom 4denní a to je hezké. Stejně tak hezké je, že se dovolala další posluchačka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Posílám všem lidem, že je krásný den. A to, a chtěla bych dát, já jsem se včera nedovolala k venouškům a zkoušela jsem to dopoledne, odpoledne nešlo to. Tak jsem se dneska k vám dovolala, tak já bych ještě chtěla zahrát všem venouškům, všechno nejlepším jim přeju a to mají ode mě, od Blanky z Děčína.
0: Tak a všem venouškům jste vybrala písničku takovou, řekla bych, Echt ze severu, protože jí zpívají tepličtí kabáti a popisují v ní, jak podle nich vypadá pohoda. Takže pro všechny Václavy teď kabáti. Díky, že jste zavolala, mějte se pěkně.
1: Já taky moc děkuju a nashledanou.

0: Severočeská pohoda na Českém rozhlase Sever, posloucháte písničky na přání a tu další do našeho vysílání právě teď vybere Iveta z Teplic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Vybral jsem písničku od Marie Rotrové, Lásku voní s deštěm, a bylo by to pro Oldřišku, Julii, Janu, Hanku a všem Michalům k svátku.
0: A já s dovolením řeknu, že je taky pro vás, protože jste byla velmi chápavá a nevynadala jste mi za to, že ta vaše první volba tak úplně nevyšla.
1: Měla jsem druhou písničku, takže to nevadí.
0: Dobrá.
1: Děkuji za výběr a všem hezký poslech.
0: Vám taky.

0: Marie Rotrová dospívala, před námi je další písnička v písničkách Na přání na Českém rozhlase Sever. Tentokrát to byl trochu hledačský oříšek, ale snad jsem ho rozlouskla. Uvidíme, jak bude Zdeněk z Meziboří spokojený. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Sever a všechny posluchače. Vybrali jsme spolu písničku a doufám, že se bude všem líbit. Je to z písnička staršího data a bylo by to pro všechny kamarádky, kamarády, pro vás do rádia a pro všechny stálí posluchače.
0: Tak já ještě jednou opakuji, že doufám, že ta verze písničky, kterou jste chtěl, se bude líbit, protože hit s názvem Bonaséra tady máme v několikero provedeních. Já jsem vybírala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, takže vám ho teď zaspívá Laďa Kendl. Ať se líbí. Naslyšenou.
1: Já vám děkuju a naschle příště.

0: Píseň z pohádky, kterou naprosto zbožňuju, Šíleně smutná princezna, a písnička Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře. Posloucháte Český rozhlas Sever, který plní vaše písničková přání, a teď tedy pokud pod pojmem písnička rozumíte něco zpívaného, tak budete lehce zklamáni, ale já si myslím, že spíš ne, protože melodie, kterou uslyšíme, je naprosto báječná. Vybralý Honza z Velvar, dobrý den.
1: Krásné odpoledne vinčuju všem posluchačům i vám ve studiu. Já jsem ještě včera, jsem se nedovolal, takže všem Václavům, Venclům, Vašíkům, a vzpomněl jsem i na roli Vašků z Cirkusu Humberto, a já jsem si vzpomněl i na pana muzikanta, jednoho nejlepších, Václava Hybše a jeho orchestr, který nás letos opustil 12. dubna, tak k němu do nebíčka k svátku jednu jeho vypalovačku. Kdo hrajete na nějaký žestový nástroj, na trubku nebo na trombon, tak si to zkuste taky zahrát. Je to úžasná věc, jmenuje se to Tiger Egg a můžete si i zatancovat.
0: Výzva pro všechny muzikanty, tak tedy orchestr Václava Hybše a v jejich podání jako solista na trombón Zdeněk Pulec. Díky, že jste zavolal, Honzo, a mějte hezký den.
1: I vy mějte krásný den a naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Kdysi jsem byla v Praze na Žluté plovárně na akci, která měla vzdát hold muzikantskému umění muže, kterého jste slyšeli v tom úžasném soulu. Zdeněk Pulec, večer plný trombónů, nebo chcete-li pozounů, byl zajímavý zážitek, to každopádně. My teď změníme žánr, protože další písnička, kterou vybrala Lenka z Lovosic, tedy klasické orchestrálky, nepřipomíná ani náhodou. Dobrý den, Lenko.
1: Dobrý den. Tak. Tady se tu písničku bych ráda věnovala mojí kamarádce Martince, jejímu přítelovi Míšovi, který má dneska svátek a vám do rádia.
0: Já moc děkuju za nás jako za rádio, doufám, že i ti ostatní adresáti poslouchají a že jim vohnouti udělají radost. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

ten zadát do naší jubilní party. Není to žádnej met, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování,

Tahle písnička od Vohnoutů se jmenuje Zpěvák na inzerát a já myslím, že kdyby se na ten inzerát přihlásil zpěvák, který bude zpívat, teď určitě by uspěl. Bude to norský zpěvák Kurt Nielsen, který se proslavil jako vítěz talentové soutěže Superstar v rodném Norsku v roce 2003 a o rok později ve světovém finále. Takhle chytrá nejsem já, takhle chytrá je Sylvie z Prahy, která nás pravidelně zásobuje zajímavými informacemi ze světa showbiznisu. No a dnes upozornila na to, že právě norský zpěvák Kurt Nielsen má dneska 48. narozeniny. Ne, že bych Kurta podezírala z toho, že nás poslouchá, ale přesto všechno nejlepší. No a od Sylvie všechno nejlepší taky Michalům k svátku a všem, kdo dnes slaví narozeniny.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Chomutovští kriminalisté obvinili muže z praní špinavých peněz. Kvůli dodržení termínu výstavby depozitáře v Českém Dubu stavba pokračuje i o víkendech. V Česku dnes startuje 30. ročník týdne knihoven. Zapojí se do něj přes 400 institucí. Do večera jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Chomutovští kriminalisté po rozsáhlém vyšetřování obvinili muže, který podle nich umožnil neznámému člověku převádět peníze získané podvodem od několika poškozených. Podvod spočíval ve falešných investicích, zakrýval tak původ peněz v hodnotě 1,5 milionu korun. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti mu hrozí až 8 let vězení. Policie o tom dnes informovala na svém webu. Stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé opalovny v Českém Dubu na Liberecku pokračuje bez komplikací. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Aby stavbaři termín stihli, musí dělníci pracovat na více než půl miliardové zakázce i o víkendech. Za sdružení stavebních firem to říká Jan Sirůček.
6: Ty týmy se tady střídají, takže určitě víkendy svátky, prostě normálně se pracuje. Je tady to podloží takový jílovitý, takže se musí hodně hluboko pilotama dolů, takže je takový trošku oříšek. Samozřejmě pracujeme s tím harmonogram, který je součástí smlouvy a ten mluví o 600 dnech. To vychází na 7.12.2027.
4: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič vozu Mustang do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny raněné záchranáři převezli do nemocnic. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotografie nebo videa z této nehody, kontaktujte policii na lince 158. V knihovnách napříč celou republikou dnes začíná týden knihoven. Jubilejní 30. ročník nabídne stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů nebo tvořivých dílen.
7: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
8: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
7: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami napříč různými názory.
8: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čti za nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Kohákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Do večera skoro jasno nebo jasno, teploty od 21 do 25 stupňů Celsia. Na horách dnes čekejte teploty i do 19 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Provoz na dálnici D6 je za exitem číslo 77 Lubenec ve směru na Prahu kvůli reklamační opravě mostu převedený do protisměru. Na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě čekejte omezení za obcí Rokle. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
9: patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, tak to samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na korty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich spadlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Když jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč. Prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg.
1: Je to možný, že v tom mládí, prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá zrovnou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčil raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste
1: začal začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále, to všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se se zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už 2 nebo 3 hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát 3 varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil v nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když to dal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako jestli nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách, teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring, jo, ale nedají vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčúraný, že? Vyčúraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teďko vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánal dnešní tenis. Dnešní tenis je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balon, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balon a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, vlastně on ho porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošidili, jak mě pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a no, prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě, obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako kdyby se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisvětový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pát

0: bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
1: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale i diváky?
0: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
1: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
0: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
1: Takže díl na, nebo podíl na úspěších Federera mají i diváci.
0: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho. Na každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži, nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
1: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhrou to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak něco?
1: No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Tomu se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry, nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano, ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano. Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi
1: proti bezpečnosti.
0: Tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na míru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápasu být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávii.
1: No, protože to byl otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žádali na Čechy, tak prostě žádala Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slavii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás také jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejné jako v tenise. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obyvatelé Žatce můžou ode dneška posílat radnici návrhy do participativního rozpočtu. Osobnost Václava Havla připomene výstava v Klášterci nad Ohří. Poslanci začínají jednat o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Do večera bude jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ode dneška mohou obyvatelé Žatce posílat radnici své návrhy do participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Žatec na rok 2027. Podle webu města může být hodnota jednoho projektu od 50 do 300 tisíc korun. Na vítězné návrhy město počítá s celkem 800 tisíci korunami. Obyvatelé mohou své nápady posílat do 27. listopadu.
2: Město návrhy veřejnosti představí v lednu. Hlasovat o nich lidé budou v únoru. Z participativního rozpočtu už v Žatci vznikla například kuličková dráha u koupaliště, disgolfové hřiště za řekou nebo šachomaty na nádvoří restaurace u Orloje a v parčíku v Tyršově ulici. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří připravuje výstavu s názvem Havel v kostce. Uskuteční se ve spolupráci s knihovnou Václava Havla v rámci projektu Havel 90 u příležitosti nedožitých narozenin posledního československého a prvního českého prezidenta. Vernisáž výstavy začne v pátek 2. října v 17 hodin.
3: Výstava podle webu města připomene Václava Havla prostřednictvím fotografií, textů a dalších materiálů. Expozici doplní knihy a dobové předměty, které přiblíží období komunistického režimu, sametové revoluce i návratu Československa k demokracii. Galerie nabídne i čtecí koutek, kde bude možné se začíst do Havlových knih. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Poslanecká sněmovna začíná jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Jednání v těchto chvílích začíná, očekává se ale, že bude pokračovat i zítra. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života, oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravoval vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela, v kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil, pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini.
1: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno, k ránu postupně místy až polojasno. Zejména u vodních ploch se ojediněle mohou tvořit mlhy. Noční teploty klesnou na 13 nebo i 7 stupňů a ojediněle i na 4 stupně Celsia. Zítra bude přes den polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí i ke 24 stupňům. Na horách zítra čekejte teploty mezi 16 až 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dejte pozor na silnici 1/15 u kruhové křižovatky nad obcí Kravaře na Českolipsku se srazila dvě osobní auta. Pozor na silnici mezi Údlicemi a Otvicemi u Chomutova. Čekejte tam v chatové oblasti kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné úterý 29. září posloucháte Český rozhlas Sever a právě teď startuje dnešní pohodové odpoledne. Věděli jste, že kontinenty se neustále přesouvají? Více nám za chvíli řekne Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo. V tipech to bude tentokrát hlavně divadlo a slavným Severočechem bude duchovní a hlavně fotograf Rudolf Jenačke. Dozvíte se víc. V této hodině, kdy přidáme i písničky, které nestárnou, zpívat bude třeba Petr Spálený, později Jiří Šiling. Teď už ale na začátku hodiny tady máme Ilonu Čákovou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď dospíval Petr Spálený, Plakalo Baby. Za chvíli nás čeká třeba zpěvák Billy Ocean, teď už je 14 hodin a 12 minut a připravený je na začátku pohodového odpoledne opět Martin Písařík a seriál Co v učebnicích nebylo. A my se dnes vydáme až do Ameriky, věděli jste, že se od nás neustále vzdaluje více v našem seriálu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Radim Flender, Lucie Vondráčková, stanice Svět, brzy nás čeká Whitney Houston, posloucháte Český rozhlas Sever a úterní pohodové odpoledne. Od nedokončených dálnic v Itálii přes opuštěné rezidence ve Španělsku až po české řopíky. Snímky a prostorové instalace v Ústí nad Labem odkrývají příběhy nedokončených staveb z domova i ciziny. Autoři v nich zkoumají chátrající pomníky neuskutečněných plánů i proměnlivé představy o budoucnosti. Expozice nahlíží třeba na pohraniční bunkry jako hmotný důkaz připravenosti, která se nikdy nenaplnila.
1: Můj pohled na ty řepíky byl zkoumavý, přišlo mi zajímavý, že lidi ho v krajině nějakým způsobem adoptujou často a nějakým způsobem s ním zacházejí buď s úctou, anebo minimálně praktičností. Spousta lidí to má třeba na pozemku a používá to jako kurník nebo skládku na dřevo. Často jsem mluvil s lidma bez domova, který tam našli útočiště.
2: Představil Filip Trubač své fotografie řepíků, bunkru lehkého opevnění. Architekt Jakub Cibula pak pro výstavu připravil netradiční kulisy. Návštěvníci jsou totiž nuceni procházet prostory galerie mezi vlnitými plechy.
3: Je to prvek, který je nám v něčem bližší než ty objekty samotné, protože je to něco, co vidíme primárně, co určuje náš pohyb a co definuje ten prostor okolo těch objektů. Takže tenhle ten stejný prvek a stejnou atmosféru jsme přinesli sem.
2: Zároveň prozradil, jak materiál získal.
3: Vlastně veškerý materiál, ze kterého jsme to stavěli, je recyklovaný materiál, ať už na základě bazaru, což jsou vyloženě ty materiály, ale potom i na základě recyklovaných materiálů z Hraničáře z předchozích výstav.
2: Galerie Hraničář si téma nehotových nebo nevyužívaných staveb nevybrala náhodou, doplnil dramaturg a produkční Štefan Pecko.
4: My se v Hraničáři věnujeme tématům, který souvisí s urbanismem, architekturou, veřejným prostorem anebo s environmentálníma tématama, výzvama a otázkama. A pro nás vlastně je přirozený vyhledávat externí spolupracovníky.
2: Příběhy staveb z různých částí světa připomínají, že nedokončená budoucnost není vázaná na jedno místo.
4: Ty témata jsou důležitý nejen pro ty daný místa, kde se vlastně odehrávají, ale i pro Českou republiku, protože podobný osud i ty místa se můžou odehrát tady v Ústí nad Labem nebo v regionu.
2: Výstavu v Hraničáři je možné navštívit do poloviny února. Z Ústí nad Labem Jakub Kalaf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Whitney Houston, její slavný song hit I Will Always Love You. 14 hodin 28 minut pokračuje úterní pohodové odpoledne. Je čas na dnešní tipy. Pojďme se podívat, co se kde dnes děje a kam můžete vyrazit za kulturou. A začneme v Ústí nad Labem, kde se toho dnes děje opravdu hodně. Tak to pak nějak zkrátím. Ve vědecké knihovně u JEPu dnes startuje týden knihoven a vás čekají zajímavé akce. Registrace čtenářů zdarma a amnestie na zpožděné výpůjčky. V knihovně Ústeckého kraje ve Velké Hradební to bude pro změnu Večer s Belkantem. Od 18 hodin písničky, na které jsme skoro zapomněli. Těšit se můžete na písně Jaroslava Ješka, Voskovce Avericha, Karla Hašlera a dalších legend. Divadlo vás čeká v Hraničáři, audience Městského divadla Most v rámci festivalu Na Havla. V Domě kultury 294 statečných divadla pod Palmovkou, tedy dokufikční hra podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinského činu našich dějin. A v Činoheráku feministický horor Červotoč. Všechna tři představení mají začátek v 19 hodin. Dokážete si představit, že si na 3D tiskárně vytisknete kajak a doplujete na něm do Hamburku? Cestovatelské povídání o netradiční cestě s Davidem Soukupem a Kubou Vondráškem má dnes v programu Ústecké Kukang Coffee v 18 hodin. Svatomichaelské slavnosti pokračují v Litvínově koncertem. Dnes od 17 hodin vystoupí v kostele svatého Michaela Archanděla harfistka Kateřina Englichová se slavnostním koncertem pro 47 strun. Vstupenky budou zdarma, ovšem k vyzvednutí jsou v informačním centru. Tak si pospěšte. Co se stane, když se svět ženichtivých poustevníků střetne s ženskou spikleneckou výpravou na pustém ostrově? Inscenace Něha divadla v Dlouhé začíná dnes v 19 hodin v Děčínském městském divadle. Teplické krušnohorské divadlo zase nabízí duchařskou bláznivou komedii Duchem proti své vůli. V hlavních rolích Ivana Jarašová, Dana Homlová, Jaromír Nosek, Jakub Zindulka a další. A začátek opět v 7 hodin, kdy se třeba v Žatci můžete zastavit na slavnou one-man show představení Caveman, a to v městském divadle.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Jiří Šilingr, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, Šípková růženka, teď nám představí Milan Knotek dalšího slavného Severčecha. Tentokrát to bude duchovní a také hlavně fotograf Rudolf Jenačke.
1: Slavní Severočeši.
2: Rudolf Jenačke, kněz posedlý fotografií. Tak se jmenuje kniha ústeckých muzejníků a archivářů o římskokatolickém duchovním, který zachytil zmizelý svět severních Čech. Narodil se v roce 1879 v Neštěmicích na Ústecku. Vystudoval gymnázium a seminář v Litoměřicích. V roce 1904 byl vysvěcen a poslán jako kaplan do Krásné Lípy. Při rekonstrukci kostela

0: vlastivědné přednášky, na kterých promítal vlastní, ručně zhotovené diapozitivy. V září 1946 musel Janačke v rámci organizovaného poválečného odsunu Němců Československo opustit. Odešel do německého Reichenbachu a následně do Řezna, kde o rok později v chudobě zemřel. Jeho vizuální svědectví má dnes obrovský historický, umělecký a společenský význam.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Projektil, jejich Zahrada ticha, posloucháte úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Spolu s komunálními volbami 9. a 10. října obyvatele některých oblastí čeká první kolo voleb do Senátu. V Ústeckém kraji se to týká Děčínska a Lounska. Tento obvod zahrnuje i část Středočeského kraje. Český rozhlas Sever vám postupně představí všechny kandidáty. Dnes začneme volebním obvodem číslo 33 Děčín. Voliči budou vybírat z 5 kandidátů. Před 6 lety jich bylo 7.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 33 Děčín zahrnuje území celého děčínského okresu. Jeho velká část leží v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce a v Národním parku České Švýcarsko. Kromě Děčína jsou většími městy Varnsdorf, Rumburk nebo Krásná Lípa.
3: Od roku 2014 je senátorem Zbyněk Linhart. Před 6 lety kandidoval jako nestraník za Starosty a nezávislé a Starosty pro Liberecký kraj. Za stejná hnutí bude 57-letý Linhart kandidovat i letos. V minulých senátních volbách zvítězil hned v prvním kole. Získal skoro 53% hlasů. Volební účast byla tehdy těsně nad 30%.
1: Volby 2026.
2: Senátor Zbyněk Linhart je zároveň i krajským zastupitelem a místostarostou Krásné Lípy. Ve vedení radnice je přes 30 let a působí i v regionálních organizacích. V Senátu je předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a je také členem organizačního výboru.
3: V horní komoře parlamentu chce i dál prosazovat téma chybějících lékařů a policistů, hlavně v pohraničí, a dohlížet na to, aby evropské peníze na vyrovnávání rozdílů v regionech končily na severozápadě.
2: Pokud ho lidé znovu zvolí, chce i dál zůstat neuvolněným místostarostou Krásné Lípy. Proto opět kandiduje i v komunálních volbách.
3: Další kandidáty představíme v abecedním pořadí. 50-letého profesora Michala Heitzmana nominovalo jako nestraníka hnutí ANO. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřuje na ekologii, agrosystémy a environmentální archeologii.
2: Kandiduje, protože k Děčínsku má osobní i pracovní vazby. Jeho děda byl velitelem hasičů v Děčíně a on sám se podílel na výzkumu požářiště v Národním parku České Švýcarsko a učí studenty právě z Děčínska.
3: V Senátu se chce legislativní činností zaměřit na adaptaci na klimatickou změnu. V terénu jde v tomto směru podle něj o vzdělávání, podporu obcí, spolků, místních farmářů a lesníků.
2: Heitzman považuje za nutné, aby i v případě zvolení senátorem dál působil na univerzitě. Může tak na Děčínsko přivést experty a studenty, ti se pak v rámci výzkumu můžou zabývat konkrétními environmentálními problémy obcí.
3: Jedinou ženou mezi letošními kandidáty je 54-letá náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká z místního hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Na magistrátě má na starosti sociální problematiku a životní prostředí. V Senátu chce využít své 10leté zkušenosti z místní politiky.
2: Za nutné považuje to, aby se region zbavil stigmatu sociálního vyloučení. Chce zajistit kvalitní a dopravně dostupnou zdravotní péči, hlavně ve Šluknovském výběžku. Chce se také zaměřit na výstavbu transitní infrastruktury a s tím související nabídku práce a služeb pro obyvatele.
3: Pokud by Annu Lehkou lidé zvolili do Senátu, chce se i nadále věnovat politice v Děčíně. I proto kandiduje zároveň v komunálních volbách, aby zůstala v kontaktu s regionem. Přednost by dala neuvolněné funkci.
1: Volby 2026.
2: 61-letý dopravní expert a vodohospodář Jan Skalický kandiduje za politickou stranu Pro, Právo, Respekt, Odbornost. Zároveň se uchází o místo zastupitele v Litvínově. Děčínsko označuje za srdeční záležitost, působil v českých Loděnicích a byl náměstkem primátora v Děčíně.
3: Problémy Děčínska by řešil penězi a propojováním lidí. V Senátu by chtěl prosadit změnu pravidel rozpočtového určení daní tak, aby obce a města na Děčínsku měla ze státního rozpočtu víc peněz. Také on chce zajistit dostupnou zdravotní péči ve Šluknovském výběžku a posílit dopravní obslužnost. Dále chce prosazovat správnou péči o lesy i v rámci Národního parku a udržitelnost zdravé krajiny, včetně zadržení vody. Je zastáncem stavby jezu v Děčíně.
2: Profesi senátora se chce Skalický věnovat naplno.
3: Posledním kandidátem do Senátu je Miroslav Štros. Je to architekt a je mu 41 let. Jakožto člen Zelených kandiduje za Zelené, Piráty a SEN 21. Pochází z Děčína. Uvádí, že Děčínsko zná a domnívá se, že zákony rozvoj regionu spíš škodí a chtěl by to změnit.
2: Chce, aby Děčínsko přestalo stagnovat a aby z něj neodcházeli mladí lidé. V Senátu chce proto prosazovat pravidla například pro komunitní a obecní energetiku, řešení sucha v krajině, podporu lidí pečujících o své blízké a dostupné bydlení.
3: Je přesvědčený, že kvalitní práce senátora je 100% úvazek, proto by odešel z ateliéru Tvar, který založil se svou spolužačkou.
1: Volby 2026.
2: Senátora nebo senátorku v obvodu číslo 33 Děčín budou lidé volit spolu s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Pokud žádný z pěti kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Gabriela Hauptfoglová
3: a Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovští kriminalisti obvinili muže z praní špinavých peněz. Teplice stále hledají vánoční strom pro výzdobu náměstí. Nový most přes rychlostní silnici v Hodkovicích nad Mohelkou se řidičům otevře v polovině října. Do večera jasno nebo skoro jasno, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Až 8 let vězení hrozí muži za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozsáhlý případ rozkryli kriminalisté z Chomutova. Podle mluvčího policie Davida Nováka poskytl obviněný své bankovní a herní účty k převodům peněz od podvedených lidí, kteří uvěřili podvodným legendám o výhodných investicích.
2: Obviněný zakryl původ peněz a zároveň podle policie napomáhal tomu, aby pachatelé podvodu mohli získané peníze dál převádět a využívat. Prověřování případu bylo podle policie časově i odborně velmi náročné. Chomutovští kriminalisti prováděli rozsáhlou analýzu dat bankovních operací a finančních toků přes víc účtů v Česku i zahraničí. Z Chomutova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Městu Teplice se zatím nepodařilo najít vhodný jehličnan pro letošní vánoční výzdobu na náměstí. Podle Dagmar Tojšlové z magistrátu má být strom alespoň 11 metrů vysoký a pravidelně rostlý a nacházet se na přístupném místě v Teplicích a okolí. Případní dárci můžou kontaktovat do 30. září odbor životního prostředí Teplického magistrátu. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevírat v řádu několika týdnů. Více řekl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání.
0: Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků škol středních. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Jak dnes také řekl ministr školství Robert Plaga za ANO, výsledky ukážou, i v kterých školách je zapotřebí cílená podpora.
1: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno, k ránu postupně místy až polojasno, zejména u vodních ploch se ojediněle mohou i tvořit mlhy. Teploty klesnou na 13 nebo 7 stupňů, ojediněle mohou klesat i ke 4 stupňům Celsia. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, teploty zítra čekáme i do 24 stupňů. Na horách počítejte s teplotami od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Revoluční se pod divadlem srazilo osobní auto a autobus. V ulici Generála Svobody v Liberci Nových Pavlovicích policie vyšetřuje okolnosti srážky osobního auta s chodcem. Na místě jsou i složky IZS. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever teď už může pokračovat a řidičská abeceda nám za malou chvíli připomene, jak správně na záchranářskou uličku. Obyvatelé dvoubytových domů v Klížské ulici v Ústí nad Labem se musí do zítřka vystěhovat. Nájemníci se o tom dozvěděli 31. srpna. Část lidí ale stále zůstává ve svých bytech. Situaci teď řeší město i neziskové organizace. Více se dozvíte zhruba za 15 minut. Přidáme k tomu i písničky, které nestárnou tentokrát od Jiřího Korna nebo Jitky Zelenkové, ale teď už pokračuje Helena Vondráčková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Korn a Chci tě mít, 15 hodin 11 minut k tomu posloucháte stále Český rozhlas Sever a pohodové odpoledne a před námi je naše zářijová řidičská abeceda. Pojďte si osvěžit pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. Celý tento týden, každý den vám opět nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které my řidiči často chybujeme. A dnes si povíme něco víc o záchranářské uličce. Slovo má teď Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra to bude podobné téma, řekneme si o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den, dobrý den. František Nedvěd a Jan Nedvěd, jejich hit s názvem Jabko. 15 hodin 19 minut, ladíte stále Český rozhlas Sever a úterní pohodové odpoledne. Obyvatelé dvou domů na Klížské ulici v Ústí nad Labem mají poslední den na vystěhování ze svých bytů. Majitelka se totiž kvůli vysokým dluhům na nájemném rozhodla oba domy uzavřít. Na vystěhování měli lidé měsíc. Většina si už nové bydlení sehnala. Část rodin ale stále zůstává v bytech.
1: Dneska si jdu převzít klíče a nájemní smlouvu na severní terase, ale nebýt bratra, tak tady sedím na zábradlí 1. října s dvěma krabicema a se psem, protože to máte poplatek realitní kanceláři, pak těj dva nájmy, jakoby kauci.
2: Popisuje 62letá Radka Paterová, která na Klišské bydlí 4 roky. O ukončení nájemní smlouvy se dozvěděla 31. srpna s tím, že se do měsíce musí vystěhovat.
1: Řeknu to takhle, beru si jenom to, o čem jsem přizvědčena, že v tom nebudou štěnice. Jo? Takže třeba nábytek, postele, já v ním případě si neberu.
2: Podobně je na tom i paní Božena Mukuna. S manželem si byt dokonce opravili.
3: Mysleli, že tady dožijem. Řešíme to a teda snažíme se, no, jako, že kauce, že jo, tamhle to, je to hrozný, no, prostě.
4: No tady řekla paní, že nejde, tam paní taky řekla, že nejde, že se ani nehne nohama nahoru, že ji vezmou.
1: Jsou tam někteří, kteří se budou taky stěhovat na poslední chvíli, jako já, a pak je tam ještě asi dvě nebo tři rodiny, které nemají vůbec na nejbyt.
2: Shrnuje Radka Paterová. Situaci s obyvateli řeší nejen zástupci neziskových organizací, ale i městský odbor sociální péče, vysvětluje vedoucí Lenka Konečná Jaremová.
5: My děláme to, co nám zákon ukládá, to, co považujeme za správné, to znamená, okamžitě jsme udělali depistáž, nabídli jsme všem pomoc, někdo ji využil, někdo ji nevyužil, někdo ji odmítá doteďka.
2: Celkem v obou budovách žilo 144 lidí. Většina si už náhradní ubytování našla. Část početných rodin ale v domech zůstává.
5: Nejhorší práce bude s těmi, kteří jsou zadlužení, protože ty se limitně blíží nule k tomu, aby sehnali nové bydlení na území města Ústí nad Labem. Tudíž my jim nabízíme i kontakty mimo ústecké pronajímatele.
2: Zástupce majitelky obou domů David Obořil vysvětluje, proč se rozhodli ukončit se všemi obyvateli smlouvy tak narychlo.
6: Celá ta situace v podstatě vznikla, protože už byla neudržitelná situace s dluhama, co nám nájemníci platí a neplatí. V dnešní době už máme kolem milionu nezaplacených na nájmu, takže v podstatě jako už nemá majitelka z čeho financovat svoje náklady na tyto domy.
2: Noví majitelé chtějí domy opravit a začít znovu pronajímat. Z Ústí nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlase Sever skupina Krištof, těšit se můžete na Pavla Bobka nebo Jitku Zelenkovou. Teď máme přesně 15:30, pokračuje úterní pohodové odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Úspěšní podnikatelé a živnostníci dnes míří do Mostu. V hotelu Kaskáde se od 18 hodin koná slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola už 21. ročníku soutěží Firma roku a Živnostník roku. Akci sleduje také náš severočeský stopař Robin Rerich, kterého teď zdravíme hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Společenské prostory pro slavnostní večer se otevřou už za 2 hodiny. V programu se zúčastní 10 top firem i 10 nejlepších živnostníků z Ústeckého kraje. Odborná komise během večera finalisty ohodnotí a vybere 3 nejlepší, kteří postoupí do celostátního kola. Ze všech postupujících z jednotlivých krajů Česka pak na začátku listopadu rozhodne komise pro firmy i komise pro živnostníky o finálním pořadí a slavnostní vyhlášení celého ročníku bude v Praze 10. prosince.
0: Kdo z Ústeckého kraje má tedy šanci se dostat do finále?
2: Jak bude hodnotit komise, dnes se teprve uvidí. Mezi finalisty jsou technologické firmy Hendich z Litoměřic, Jímalu z Chomutova, 2 JCP z Račic.
0: Tak teď se nám přerušilo spojení s Robinem Rerichem. Počkáme, jestli se... Ano, slyšíme se, tak skončili jsme u firmy, stavební firmy S-Stav, tak můžeš pokračovat.
2: Ano, slyšíme se.
0: Ano.
2: Nebo IR Constructions, výrobce výtahů Vaněrka z Duchcova, Schindlerova pletárna z Krásné Lípy, teplická bramburkárna, litoměřická pršuterie nebo didaktická firma Kontexta, která učí bez učebnic. Mezi živnostníky jsou to krotitelka nákladů z Postoloprt, chovatelka lam z Mostu, včelař z Litvínova, výrobkyně mídel z Moravan, pradlena z Děčína, tapetář z Mostu, pekařka z Brandova nebo řezník a provozovatel bystra z Verneřic. Taky provozovatel kavárny a zmrzlinárny v Radejčíně a vodoléčitelka, která začala vyrábět komfortní, opakovaně použitelné Priznicovy zábaly.
0: Jak velký význam soutěž pro podnikatele má a jak se mezi nejlepších 10 účastníků tohoto dnešního večera vlastně dostali?
2: Přihlašování do soutěže je vždycky během jara. U firem přihláška obsahuje víc než 20 otázek, ze kterých pořadatel získá základní informace, například o počtu zaměstnanců, finančním zajištění a podobně. Podle těch vstupních dat obdrží firmy body. Do krajského finále postupuje 10 nejlépe bodujících. U živnostníků podobná kritéria hodnotí vstupní komise. A k tomu vlivu mi například Hana Křížková, loňská vítězka, která vede truhlářství ve Strojčicích u Podbořan, řekla, že zákazníci ještě stále gratulují k vítězství nebo ho komentují, takže to ocenění určitě vnímají a pro ní je to prestižní známka, kterou se může prezentovat.
0: Zjistil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Já jsem se ještě nedostal k dnešním oslavencům, protože svátek neslaví Michal, nebo také Michael. A tak přejeme všechno nejlepší, když už jsme o těch oslav dnes dopoledne jste se Zdeňkem kolegou, se kolegou Zdeňkem Lukeslem řešili narozeniny. A bavili jste se o tom, v jakém měsíci je máte vy nebo členové vaší rodiny. A do studia se dovolal také posluchačka Míla z Děčína.
1: No, my jsme velká rodina a nejvíce u nás slaví v červnu. To máme 9 lidí narozených v červnu. Dokonce to máme i tak, že můj manžel se svou sestrou na jeden den je narozen. Já jsem taky se svým bratrem na stejný den narozená jako po 7 letech. Takže u nás nejvíc je teda v červnu. Pak máme ještě i říjen. A máme vlastně v každém měsíci v roce někoho narozeniny, kromě prosince, kde jsou Vánoce.
2: Tam si dáváte pozor, aby chodili jenom Ježíšek. No a jak to řešíte, těch 9 narozenin v červnu, to jako shrnete do jedné oslavy, nebo?
1: Ano, děláme jednu oslavu, máme syna, který má velkou zahradu, tak u něj to slavíme, nebo někdy u nás, a je to moc hezký.
2: Mimochodem, ty na jaký dárek narozeninový v životě nezapomenete?
1: Když jsem měla 70, no tak mi děti teda jako překvapení koupili myčku, to jsem teda byla překvapená. A když jsem dostala takový křeslo, který se tak polohuje, tak to jsem byla teda hodně překvapená, no.
0: Říkala naše posluchačka v dnešním dopoledním pořadu Dáme řeč a zítra si budeme povídat o kvalitě silnic. To bude téma, které silnice ve vašem okolí by bylo potřeba opravit. Které opravy na silnicích vás nejvíc zdržují, nebo třeba stále zdržovaly. Jak daleko jste museli objíždět, u jaké uzavírky jste ztráceli nervy. Už teď nám můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zavolejte zítra po 9. hodině přímo do studia na náš známý telefon 475 212 212. Mě jako Litvínováka zrovna jedna taková uzavírka směrem na Chomutov napadá, kdy se to musí celé objíždět přes most. Určitě něco podobného máte také. U nás teď už pokračuje zpěvačka Kelly Minak 15 hodin 41 minut. S vámi je Český rozhlas Sever.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dan Bárta, jeho píseň Hraboše, 15 hodin 48 minut, stále příjemné úterý s Českým rozhlasem Sever. Geologové teď zkoumají Pravčickou bránu v Národním parku České Švýcarsko. Pomocí radaru a rázové vlny zjišťují, v jakém stavu je největší přirozená skalní brána v Evropě. Poslední podobné měření se na jinak nepřístupném vrcholu brány odehrálo asi před 13 lety. Data z dnešní prohlídky pak ukáží, jestli a jak moc se za tu dobu stav oblouku brány zhoršil.
1: Prostě bych vyvezl ten materiál nahoru dneska.
2: Domlouvá se s geology vedoucí skalní čety Národního parku Stanislav Fegl.
1: Ať jsme připraveni na zítřek, ať se tam jenom vyběhne.
2: Co to tu máte za hodíček?
3: To je georadar, to je vlastně jako nejnovší technologie a myslím, že asi jediný v republice, který je jako 3D.
2: Vysvětluje mi geofyzik Tomáš Belov. Nejtěžší část byla asi vyšlapat podél lanovky. Naštěstí věci geologů se mohly vést právě nákladní lanovkou.
1: Můžu se dělat vlastně dva typy měření. Georadar, jedno je seismika.
2: Dorazili jsme od oblouk Pravčické brány se šéfem skalní čety, až plháme na oblouk samotný, kde začínají geologové měřit pomocí radaru. Je to taková malá krabice, kterou po oblouku tahají tam a zpátky.
3: A vyrážeme na druhý profil. Vojto, štart.
2: Vrchní část oblouku je nutné zmapovat důkladně.
4: Máme záznam.
3: Ano, uložený, výborně.
4: Vypadá nějak rozumný.
3: Půjdeme z jedné strany stále? Na začátku tu vidíme nějaké anomálie a ta většia silná je už vlastně spodok té brány. Vlastně už potom
2: pod tím je to není prasklé, na to už je spodek brány.
3: Ne, to
2: je
3: ano, to vidíme vlastně od vrchu a spodek té brány.
2: Dívá se do monitoru, do kterého se promítá obraz z radaru Belov. Specialisté z firmy G-Impulse vytáhli za pomocí členů skalní čety na oblouk Pravčické brány i pojízdný nejmodernější radar. A tak budou obrázky o to kvalitnější.
5: Před 13 roky se poprvé se snímala vnitřní struktura objektů na Pravčické bráně, zejména tedy jejího trámce.
2: Vysvětlujeme mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
5: Takže v té době si udělali vědci představu o tom, z jakých vrstev se skládá a kde jsou v tom tělese praskliny. Teď budou k dispozici data, která umožní srovnání.
2: Samotná skalní četa má na oblouku brány několik čidel, která hlídají pohyby jednotlivých skalních bloků. Z vršku Pravčické brány Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Petra Janů, před námi ještě Dalibor Janda nebo skupina Queen, ale brzy tady budou další zprávy, se kterými se vrátí kolega František Janačík. Po 16. hodině vás pak čeká pravidelná humoreáda. Bavit se dnes budete s kolegou Pavlem Kučerou a hlavně hostem, rozhlasovou a televizní moderátorkou Marií Redkovou. Tak si připravte telefony a já se naslyšenou těším po 17. hodině u pořadu Den v kraji.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Děčíně skončila přestavba internátu v Benešovské ulici na azylový dům. Účast na víkendovém běhu Českou lípou byla letos rekordní. Extrémní počasí letos tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. Do večera jasno až skoro jasno, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Město Děčín dokončilo přestavbu bývalého internátu na azylový dům. Rekonstrukce za 65 milionů korun zahrnovala opravu podlah, stěn, stropů a technických rozvodů. Budova je nově také z větší části bezbariérové a má i výtah. Podle mluvčího města Luďka Stínila bude mít azylový dům kapacitu 33 lůžek, z toho 25 pro rodiče s dětmi. V přestavěném azylovém domě je také místnost pro lidi bez domova, kterou město bude otevírat při teplotách pod minus 10 stupňů Celsia. Více než 1000 sportovců se letos zúčastnilo tradičního běhu City Cross Run and Walk v České Lípě. Organizátoři připravili několik běžeckých kategorií a doprovodný program. Podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové byl 11. ročník akce rekordní.
2: V letošním roce se všech závodů, to znamená i rodinného běhu, školní štafet a procházky, včetně těch hlavních běhů na 3, 7 a 21 kilometrů, zúčastnilo zhruba 1250 závodníků, což je o 150 lidí více než právě v roce 2025.
0: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
3: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 tisíc korun.
0: S postupem vlády nesouhlasí odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě za téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pod pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny přibližně o 30%.
1: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno, kránu postupně až polojasno, zejména u vodních ploch se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty klesnou na 13 nebo 7 stupňů, ojediněle i na 4 stupně Celsia. Zítra, tedy ve středu přes den, polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Textilní omezuje provoz řešení nehody osobního auta a cyklisty. Na místě jsou také lékaři. Na silnici mezi Údlicemi a Otvicemi u Chomutova čekejte v chatové oblasti kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
4: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haníčku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo.
3: Ano,
2: to
3: já
2: jo,
3: jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin.
2: Ano?
3: Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Ano, ano. Takže já začnu.
3: Prosím, prosím.
2: Jo. Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: takhle si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Jan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Já jsem měl z Prahy 8, dobrý,
2: ano,
6: den,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval zastupitel v tom pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád do kola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb zhruba. A schodišť.
4: Ono to skutečně
2: oddělení.
4: Bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
4: jo,
2: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila, paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy, nebyl tavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas.
7: Máme
2: zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všechny humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: Moc. To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo, pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Ne, kde, kdy?
10: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: A, kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo.
10: A napište, že mám dva, ať majste.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
11: Konečně dneska už může mít každej metabolismus.
10: Ano, každej a bez poukazů, že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně.
10: Ano.
11: Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
11: Myčky?
10: Myčky. No.
11: Myčky.
10: Myčky až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky a oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z Čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova, tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta. Buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.

0: A ohlasuje. Haló.
1: Haló, haló.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, tu ten tajfun v podobě paní Pogodové.
1: Děkujeme.
0: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle.
0: Zdravím.
3: Paní Redkovou.
1: Také zdravím.
3: Co a já bych hlasoval též pro pana Nepila.
0: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
1: Dobrý den, Braňo.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvýšok dňa. Dovidenia.
0: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
0: Máme zapsáno. Díky moc.
1: Děkujeme.
0: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
6: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klausa, kauze i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě.

0: a jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
3: Já nechci. Kdo
2: by je víc pobavil?
3: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900, své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pogodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
4: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
4: mějte se.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
5: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pogodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
4: I vám.
1: Podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
4: I vás zdravíme.
6: Pečko, a
1: děkujeme.
4: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pogodová je tady s vámi.
7: Vy jste byla, tak dělala jste někdy v Americe operku, že jo?
8: No to byla výborná antikoncepce.
7: Proč antikoncepce?
8: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
7: Americký kluky?
8: Americký kluky.
7: Jako operka jste tam?
8: Ano.
7: Ano, ano, jste tak vybavuju.
8: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
7: Ano.
8: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
7: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
8: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
7: no,
8: ten se teďka ženil, teď v létě.
7: Vy jste s tou rodinou?
8: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu Hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
7: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
8: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
7: no,
8: víte, jak poznáte v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
7: Ano.
8: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
7: Zavazím, ano.
8: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
7: Ano.
8: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
7: no,
8: Karle,
7: jasně.
8: Tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat,
7: ano,
8: přes ten přechod, jo.
7: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
8: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
7: Ano.
8: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180.
4: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
4: tak 180.
1: Ne, jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
4: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
4: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Den architektury v Ústeckém kraji představí proměny bydlení ve městech. Dnešní komentovanou prohlídku mstišovskou oborou v Dubí na Teplicku provede Petr Fejk, bývalý ředitel pražské zoo. Začíná kampaň Týden knihoven. Program nabídne i desítka institucí v Libereckém kraji. Do večera jasno až skoro jasno, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Ústeckém kraji se od 1. do 6. října bude konat festival Den architektury. Letošním tématem bude bydlení a jeho proměny. Pořadatelé představí různé podoby bydlení, od tradičních nájemních domů a dělnických kolonií přes poválečné kolektivní bydlení až po současné komunitní a družstevní projekty. Komentované prohlídky, přednášky, výstavy i další program se budou konat také například v Ústí nad Labem, v Mostě, v Litvínově, Děčíně, také v Žadci, Lounech a nebo Bílině. Mstišovskou oborou v Dubí na Teplicku už za půl hodiny provede návštěvníky bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk. Ten pro město zpracovává koncepci budoucí proměny přírodního areálu. Komentovaná prohlídka začíná v 17:30 u loveckého zámečku Dvojhradí. Pamětníci můžou přinést jakékoliv historické fotografie a materiály, které se k oboře vztahují.
2: Oboru zřídil na počátku 18. století majitel zdejšího panství hrabě Kláry Aldringen Prochov jelení zvěře. V posledních letech sem chodili hlavně rodiny s dětmi. Město chce oboru modernizovat a taky zlepšit podmínky pro zvířata. Součástí areálu má být třeba kontaktní zookoutek nebo přírodní dětské hřiště a zázemí pro návštěvníky. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Dnes začíná 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo přes téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne ve středu besedu se spisovatelkou Michaelou Klevisovou. Otevře se také knihovna v Libereckém severočeském muzeu, říká knihovnice Anna Kašparová.
3: Návštěvníci se můžou těšit v úterý na den otevřených dveří, kdy od 1 do 7 hodin bude knihovna otevřena široké veřejnosti. Program 2. října od 5 hodin jsme nazvali Návrat ke kořenům.
0: A při něm budou návštěvníci pracovat s historickými grafickými listy. V Česku bude zítra silně foukat. Meteorologové před silným větrem varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosahovat rychlosti i 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by mohly přerušit dodávky elektřiny anebo komplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout.
1: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno až k ránu, místy postupně polojasno, zejména u vodních ploch se ale ojediněle můžou tvořit mlhy. Teploty klesnou na 13 nebo 7 stupňů, ojediněle ale i ke 4 stupňům Celsia. Zítra, tedy ve středu, bude přes den polojasno až skoro jasno. Teploty čekáme i do 24 stupňů Celsia, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 se za 38. kilometrem ve směru na Prahu srazilo osobní a nákladní auto. Místem nehody projedete. V Teplické ulici Dubská pozor pod čerpací stanicí Orlen. V silném provozu se tam srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: 17 hodin k tomu, 4 minuty, stále příjemné úterý 29. září. Michalům a Michaelům přejeme všechno nejlepší k svátku a u nás právě teď začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Začal den v kraji, souhrn regionálních informací má pro nás František Janečík.
2: Od dneška mohou obyvatelé Žatce posílat radnici své návrhy do participativního rozpočtu příštího roku s názvem Tvoříme pro Žatec. Jak město píše na svých internetových stránkách, hodnota jednoho projektu může být od 50 do 300 tisíc korun. Své náměty mohou lidé posílat do 27. listopadu a město pak návrhy určené už k hlasování představí v lednu. Chomutovští kriminalisté po rozsáhlém vyšetřování obvinili muže, který podle nich umožnil neznámému člověku převádět peníze získané podvodem od několika poškozených. Jak dnes policie informovala, podvod spočíval ve falešných investicích. Muž zakryl původ peněz v hodnotě 1,5 milionu korun. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti mu hrozí až 8leté vězení. Do zítřka se musí vystěhovat obyvatelé dvou bytových domů v ulici Klížská v Ústí nad Labem. Nájemníci se o tom dozvěděli 31. srpna. Část lidí ale stále v domě bydlí. Situaci řeší město i neziskové organizace. Jak uslyšíte v dnešním vydání Dne v kraji od Lucie Hejzlové, majitelka se rozhodla oba domy uzavřít kvůli vysokým dluhům na nájemném. Stěhovat se bude třeba nájemnice paní Radka Petrová.
3: Nebýt bratra, tak tady sedím na zábradlí 1. října s dvěma krabicema se psem.
2: Město Děčín dokončilo přestavbu bývalého internátu v Benešovské ulici na azylový dům. Práce a nákup vybavení vyšly na 65 milionů korun a město na projekt získalo 85% dotaci z evropských peněz. V azylovém domě je 33 lůžek, po 4 zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže, ty ostatní jsou v 7 bytech pro rodiče s dětmi. Jak dnes ve vysílání Českého rozhlasu řekla redaktorka Daniela Pilařová, projekt zahrnul i ochranu lidí bezdomova při tuhých mrazech.
4: Součástí azylového domu je podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila také takzvaná místnost teplých židlí pro lidi bezdomova během mrazivých nocí.
2: Městu Teplice se zatím nepodařilo najít vhodný strom pro letošní vánoční výzdobu na náměstí. Podle Dagmar Tojšlové z magistrátu má strom růst na přístupném místě v Teplicích nebo blízkém okolí, být alespoň 11 metrů vysoký a pravidelně rostlý. Případní dárci můžou magistrát kontaktovat do 30. září.
1: Souhrn regionálních informací si připravil František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Václav Neckář, jeho slavná písnička s názvem Massachusetts, 17 hodin a 12 minut k tomu rozjel se dnešní pořad Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Obyvatelé dvou domů na Klížské ulici v Ústí nad Labem mají poslední den na vystěhování ze svých bytů. Majitelka se totiž kvůli vysokým dluhům na nájemném rozhodla oba domy uzavřít. Na vystěhování měli lidé měsíce. Většina si už nové bydlení sehnala. Část rodin ale stále zůstává v bytech.
1: Dneska si jdu převzít klíče a nájemní smlouvu na severní terase, ale nebýt bratra, tak tady sedím na zábradlí 1. října s dvěma krabicema a se psem, protože to máte poplatek realitní kanceláři, pak chtějí dva nájmy, jakoby kauci.
2: Popisuje 62-letá Radka Paterová, která na Klišské bydlí 4 roky. O ukončení nájemní smlouvy se dozvěděla 31. srpna s tím, že se do měsíce musí vystěhovat.
1: Řeknu to takhle, beru si jenom to, o čem jsem přizvědčena, že v tom nebudou štěnice. Jo? Takže třeba nábytek, postele, já v ním případě si neberu.
2: Podobně je na tom i paní Božena Mukuna. S manželem si byt dokonce opravili.
3: My mysleli, že tady dožijem. Řešíme to a teda snažíme se, no, jako, že kauce, že jo, tamhle to, je to hrozný, no, prostě.
4: To tady řekla paní, že nejde, tam paní taky řekla, že nejde, že se ani nehne nohama nahoru, že ji vezmu.
1: Jsou tam někteří, kteří se budou taky stěhovat na poslední chvíli, jako já, a pak je tam ještě asi dvě nebo tři rodiny, které nemají vůbec na nejbyt.
2: Shrnuje Radka Paterová. Situaci s obyvateli řeší nejen zástupci neziskových organizací, ale i městský odbor sociální péče, vysvětluje vedoucí Lenka Konečná Jaremová.
5: My děláme to, co nám zákon ukládá, to, co považujeme za správné, to znamená, okamžitě jsme udělali depistáž, nabídli jsme všem pomoc, někdo ji využil, někdo ji nevyužil, někdo ji odmítá doteďka.
2: Celkem v obou budovách žilo 144 lidí. Většina si už náhradní ubytování našla. Část početných rodin ale v domech zůstává.
5: Nejhorší práce bude s těmi, kteří jsou zadlužení, protože ty se limitně blíží nule k tomu, aby sehnali nové bydlení na území města Ústí nad Labem. Tudíž my jim nabízíme i kontakty mimo ústecké pronajímatele.
2: Zástupce majitelky obou domů David Obořil vysvětluje, proč se rozhodli ukončit se všemi obyvateli smlouvy tak narychlo.
6: Celá ta situace v podstatě vznikla, protože už byla neudržitelná situace s dluhama, co nám nájemníci platí a neplatí. V dnešní době už máme kolem milionu nezaplacených na nájmu, takže v podstatě jako už nemá majitelka z čeho financovat svoje náklady na tyto domy.
2: Noví majitelé chtějí domy opravit a začít znovu pronajímat. Z Ústí nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jakub Smolík, Můj kůň a hřích, 17 hodin 21 minut a na Českém rozhlase Sever se teď jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A já už na telefonní lince vítám meteoroložku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: A pojďme se na ten dnešek ještě podívat, co nás později večer a v noci čeká.
2: Tak nadále to bude slunečno, na počasí se tedy nic moc měnit nebude. Teploty teď se pohybují mezi 20 a 24 stupni, na horách je to okolo 18. No a v noci potom budou klesat na hodnoty nejčastěji mezi 10 až 7 stupňů. Tam, kde se uklidní vítr, tak až ke 4. No a na severovýchodě kraje by přece jenom mělo trochu pofukovat, takže tam by ty teploty měly být vyšší mezi 13 a 10, na horách potom mezi 11 a 8.
0: Pojďme se podívat na zítřek, vydrží nám venku sluníčko?
2: Ano, vydrží, zítra nás čeká slunečný den, ráno se tedy hlavně v blízkosti vodních ploch mohou vyskytovat ojedinělé mlhy, na které bude polojasno nebo skoro jasno, teploty jako dnes do 24 stupňů, na horách do 19, no a bude foukat mírný vítr od jihovýchodu, na horách a ve Šluknovském výběžku až čerstvý vítr.
0: Říká meteoroložka Klára Bubnová. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Den v kraji.

pátek 9. a v sobotu 10. října budeme po 4 letech opět vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Sever vám každý všední den v 17:30 večer představuje kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Ústeckého kraje. Pokračujeme podle abecedy, na řadě jsou Louny. Poslouchejte dnes v 17:30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Je tady další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Sever. Věnujeme se komunálním volbám. Každý všední den vám v něm představujeme lídry kandidujících stran a hnutí v Ústeckém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Milan Král. Postupně se zaměříme na všechna okresní města našeho kraje. Dnes se podíváme do Loun. Ve studiu je se mnou editorka zpravodajství Gábina Hauptvoglová. Hezký den.
2: Pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Lounsko je úrodná zemědělská oblast v Dolním Poohří, jejímž přirozeným centrem je historické město Louny. Žatecko je známou chmelařskou oblastí, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Důležitou roli v oblasti proto hraje potravinářský průmysl a dále pak strojírenství a stavební průmysl. Dalšími významnějšími městy jsou Podbořany a Postoloprty. V Lounech žilo koncem loňského roku přes 18 000 obyvatel a jaké strany a hnutí se před 4 roky dostaly do vedení Loun?
2: Volby tam vyhrálo hnutí ANO. V 29členném zastupitelstvu získalo 8 křesel. Spojilo se s tehdejší ČSSD, nyní tedy sociální demokracií, která má 2 zastupitele, stejně jako lounští patrioti. Součástí koalice je také SPD se 3 mandáty. V opozici pak jsou uskupení pro lepší Louny s 5 zastupiteli, ODS má 4, 3 mandáty získala Unie pro sport a zdraví a 2 zastupitele má uskupení Louny společně, Piráti, Zelení a Nezávislí. Před 4 lety v komunálních volbách hlasovalo těsně nad 40% voličů.
0: Komunální volby 2026.
1: Jak budou volby v Lounech vypadat letos a jaké strany a hnutí se letos ucházejí o hlasy tamních voličů?
2: Celkem se o přízeň voličů uchází 9 stran a hnutí, je tedy o 1 kandidátku méně než minule. Představím je podle vylosovaného pořadí. Komunistická strana Čech a Moravy má v čele technika v důchodu 66-letého Drahomíra Fajkse. Unii pro sport a zdraví vede do voleb Ivana Derflerová. Je jí 54 let a je zastupitelkou města a také učitelkou na základní umělecké škole a speciální základní škole v Lounech. Kandidátka s názvem Vize pro Louny je kromě nestraníků složená z lidovců a členů ODS. V jejím čele je 55-letá lounská zastupitelka, učitelka angličtiny a soudní tlumočnice Štěpánka Slezáková z ODS. Jedničkou sociálních demokratů a nezávislých kandidátů je nezávislý učitel cizích jazyků Aleš Minařík, jemu 56 let. Uskupení Louny společně Piráti, Zelení, Nezávislí vede 53-letá zastupitelka města, asistentka pedagoga a vychovatelka Ivana Hluštíková. Je členkou Zelených a za Zelené a Piráty letos také kandiduje i ve volbách do Senátu právě v lounském obvodě. Starosta Milan Richtařík je pak jedničkou hnutí ANO, jemu 54 let. A v čele uskupení SPD nezávislí kandidáti je 70-letý ekonom Jaroslav Sušický z SPD. Kandidátku lounští patrioti tvoří nezávislí. Na prvním místě je podnikatelka Hanan Al-Abiadová, členka komise Rady města pro otevřenou společnost a IT inovace a také členka osadního výboru Brloch. Je jí 43 let. Uskupení pro lepší Louny, nezávislý s podporou TOP 09 a STAN, má v čele zastupitele města advokáta 41-letého Pavla Jandlu z TOP 09.
1: Tolik tedy k Lounům a jak vypadaly uplynulé 4 roky na Lounsku a v Lounech?
2: Tak zvláštností okresu je obec Brodec. Tu po celé 4 roky vedl státní úředník, protože se nenašel nikdo, kdo by chtěl obec vést. Před 4 lety se tam volby pro nezájem kandidátů nekonaly a situace se opakovala i při 8 termínech dodatečných voleb. Pro nadcházející komunální volby už místní obyvatelé sestavili 1 7členou kandidátku. Začátkem letošního roku se pak změnilo vedení obce Žiželice na Žatecku. Sedmičlenné zastupitelstvo tvoří lidé ze 4 kandidátek nezávislých. V lednu zastupitelé odvolali starostku Květu Panskou z uskupení Za rozumné investice a nahradila ji dosavadní místostarostka Jaroslava Mangová z kandidátky Pro okrášlení a rovnoprávnost obyvatel.
0: Komunální volby 2026.
1: V kraji bude ohlasy voličů soupeřit skoro 13 000 lidí. Jak to bude na Lounsku?
2: Tam je 2392 kandidátů, skoro 38% jsou ženy. Průměrný věk kandidátů je lehce nad 49 let. Nejstarší je 90-letá kandidátka, naopak těch nejmladších 18-letých najdeme na Lounsku 9. Kromě Brodce dostanou lidi do schránek jenom jednu kandidátku v dalších 17 obcích a v Zálužicích kandiduje 8 lidí jednotlivě.
1: Předvolební situaci na Lounsku a v Lounech ve vysílání Českého rozhlasu Sever rozebrala editorka zpravodajství Gábena Hauptfoglová. Už za pár okamžiků vám představíme postoje jednotlivých stran a uskupení k budoucnosti Loun. Hned v úvodu přijde řada na využití historického domu Daliborka v centru města.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Sever k nadcházejícím komunálním volbám. U mikrofonu je Milan Král a spolu se mnou tady je editorka zpravodajství Gábina Hauptvoglová. Všem kandidujícím stranám a uskupením v Lounech jsme zaslali trojici otázek k tématům, která se dotýká.

0: Mohla by tam být třeba část expozice oblastního muzea v Lounech. Spolupráci s muzeem uvedl i Aleš Mynařík ze sociální demokracie a nezávislých kandidátů s tím, že by se měla budova opravit z dotací. Ty by chtěli využít i lounští patrioti. O využití Daliborky pak mají poměrně jasnou představu. V přízemí a na nádvoří reprezentativní kavárna nebo stylové bistro s venkovním posezením, které podpoří život na náměstí. Historické patro a sály mají sloužit veřejnosti pro komorní výstavy, mapující dějiny Loun, přednášky i zázemí pro spolky. Konkrétní představu o budoucím využití historické budovy má i Pavel Janda ze Sdružení pro lepší Louny. Chtěl by tam mít moderní interaktivní expozici, která se zaměří na jedinečná témata i osobnosti Loun. Unie pro sport a zdraví vidí podle Ivany Derflerové v Daliborce nové sídlo městského informačního centra a také interaktivní expozice o historii Loun. Sdružení Vize pro Louny navrhuje objekt využít jako doplněk oblastního muzea ve formě zážitkového centra historie Loun. V roubené síni ve vyšších patrech plánuje digitální projekci požáru města z roku 1517.
1: Ostatní tedy představu o tom, co by v Daliborce mělo být, nemají?
0: Spíš jsou zdrženlivější. Ivana Hluštíková z uskupení Louny společně připomněla 5 let starou anketu mezi obyvateli, kde nejčastěji uváděli obřadní a reprezentativní prostory a multifunkční centrum. Ankety se ale zúčastnilo jenom 568 lidí. Hluštíková navrhuje jiný postup. Kulturní komise s odborníky by měla zmapovat reálné možnosti a připravit víc variant, a to i podle nákladů na provoz. Různé možnosti by pak mělo město projednat i s obyvateli. Uroubeného sálu a renesančních konstrukcí by mělo platit, že jejich využití se musí přizpůsobit domu, a ne naopak. Jaroslav Sušický z uskupení SPD a nezávislých kandidátů chce nejprve budovu zmapovat z hlediska nákladů na opravy i vzhledem k tomu, že jde o památkově chráněný objekt. Daliborku by pak město nemělo přestavovat, ale spíš rekonstruovat.
1: To byly názory lounských lídrů na budoucnost historického domu Daliborka v centru města. Odpovědi najdete i na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Ve volebním speciálu budeme s Gábinou Hauptfoglovou pokračovat i po písničce. Na řadě bude další otázka. Týká se plánované obytné výstavby.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Milan Král a Gábina Hauptfoglová vás zdraví ze studia Českého rozhlasu Sever v našem volebním speciálu. Tentokrát se věnujeme lounům na zhruba 90 hektarech v lokalitách Skalka a Mělecké předměstí. Město roky plánuje obytnou výstavbu. Plány jsou zastaralé a některé pozemky jsou soukromé. Jak by mělo město v této záležitosti postupovat? Na to jsme se zeptali politických stran a hnutí kandidujících v lounech.
2: Sociální demokracie a nezávislí kandidáti připomínají, že město nechalo vypracovat studii využití pozemků s tím, že město tam plánuje školu, školku a sportovní halu. Starosta z hnutí ANO Milan Richtařík to doplnil o zázemí pro sociální služby, náměstí a parky. Studie myslí i na bezpečný pohyb pěších a cyklistů i moderní hospodaření s dešťovou vodou a dostatek zeleně. A i když bude budoucí výstavba záviset na dohodě s vlastníky pozemků, tak by se studie měly stát podle Richtaříka součástí územního plánu a být tak pro investory závazné. V nastoleném trendu chce pokračovat i SPD a nezávislí kandidáti.
1: Další s nimi tedy nesouhlasí.
2: Ne, tak to není. Rozvoj Skalky a Měleckého předměstí vítají. Nicméně lounští patrioti by chtěli aktualizovat územní studii a se soukromými vlastníky jednat o odkupu pozemků. Výstavba pak podle Hanan al-Abiadové musí být etapová a podmíněná souběžným budováním občanské vybavenosti. Pokračovat v odkupech pozemků chce také Unie pro sport a zdraví a Sdružení pro lepší louny. Podle jejího lídra Pavla Jandy jde hlavně o parcely v prodloužení Tomanovy ulice, která je podle něj klíčová pro dopravní obsluhu města v případě nenadále události na ulici Osvoboditelů. Uskupení Louny společně navrhuje aktivní přístup radnice. Město podle lídrině Ivany Hluštíkové nemůže čekat, až se dohodnou všichni majitelé. Musí jasně říct, jak má území vypadat, s vlastníky aktivně hledat dohodu a rozvoj koordinovat. Podobný názor má i Vize pro Louny. Štěpánka Slezáková zdůraznila, že město nesmí za žádnou cenu ustoupit ze schváleného rozsahu veřejného prostoru a infrastrukturu, tedy silnice, chodníky, osvětlení a podobně, by měl ještě předtím, než ji město převezme, financovat developer a ne Louny.
1: Editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová shrnula odpovědi lounských lídrů na rozvoj lokalit Skalka a Mělecké předměstí. Odpovědi si můžete přečíst i na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Za chvíli nás čeká poslední téma, problém s parkováním.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní díl volebního speciálu Českého rozhlasu Sever věnujeme městu Louny. Zdraví vás Milan Král. Třetí a poslední otázka, kterou jsme lídrům kandidátek poslali, se týká nedostatku parkovacích míst. To trápí větší i menší města. V Lounech je třeba problém zaparkovat u polikliniky nebo v některých obytných zónách. A tak se editorky zpravodajství Gábiny Hauptfoglové ptám, jaké řešení tedy lídři nabízejí.
2: Na tuhle otázku většina lídrů a stran a hnutí reagovala tak, že vyjmenovali, kde za poslední volební období vznikla nová parkovací místa, anebo kde už jsou naplánovaná. Hnutí ANO zatím žádný konkrétní plán týkající se zlepšení parkování u polikliniky nemá. Je ale nutné ho řešit systematicky. Kromě možné výstavby parkovacího domu u kotelny nevnesl světlo do problému ani Aleš Mynařík ze sociální demokracie a nezávislých kandidátů. Zdůraznil, že budovat nová parkovací místa je velmi složité, ať už kvůli zeleni nebo prostoru obecně. Jaroslava Sušického z SPD a nezávislých spíš trápí průjezdnost středem Loun po ulici Osvoboditelů. Podle něj jsou tam inženýrské sítě desítky let bez oprav. Při loňském propadu vozovky pak byl problém centrem projet.
1: Přesto mají ti ostatní lídři nějaké konkrétní nápady, jak řešit nedostatek parkovacích míst?
2: Ano, mají. Hanan Alabiadová z Lounských patriotů chce u polikliniky zavést časově omezené bezplatné stání pro pacienty a návštěvníky. Pro dlouhodobá stání chce navést řidiče na záchytné plochy. A co se týká obytných zón a sídlišť, tak tam by využila stavební úpravy, zlegalizovala by některá místa a nová stání by měla pak mít propustné povrchy. Tam, kde by to bylo možné, by podpořila výstavbu lehkých montovaných parkovacích domů. Sdružení Vize pro Louny chce u polikliniky rozšířit parkoviště hlavně pro nemohoucí lidi, kteří se potřebují dostat k lékaři. Proto je nutné podle Štěpánky Slezákové jednat s majiteli polikliniky i areálu bývalé nemocnice. Zlepšení MHD pak navrhují zbývající tři uskupení. Pro lepší Louny chce provést revizi tras, zastávek a intervalů tak, aby nebylo nutné k poliklinice jezdit autem. Ivana Derflerová z Unie pro sport a zdraví také mluví o potřebě rozšířit počet záchytných parkovišť a k tomu přizpůsobit návaznost na MHD. Naopak uskupení Louny společně nová parkovací místa stavět nechce. Namísto toho sází na plán udržitelné mobility jako součást strategie města, který propojí auta, městskou hromadnou dopravu, pěší i cyklodopravu.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Sever jsme se dnes zaměřili na Louny. Rozebrali jsme témata využití historické budovy Daliborka, rozvoj lokalit Skalka a Mělecké předměstí a parkování u lounské polikliniky. Odpovědi lídrů najdete i na webu Českého rozhlasu Sever sever.rozhlas.cz. Jediný, kdo nám odpovědi neposlal, byl zástupce KSČM. A teď už se s vámi loučí Milan Král
2: a Gábina Hauptfoglová.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Mimořádná daň na rafinerie ohrožuje podle litvínovské společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Obyvatelé Cítolip na Lounsku čeká o říjnových volbách také referendum o stavbě větrných elektráren. Útok nožem ve slovenské škole převzali kriminalisté. Do večera stále jasno, v noci ale teploty klesnou i ke 4 stupňům. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy a František Janačík. Litvínovská společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinerie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinerie, daň ohrozí investice a stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajdla pochybnosti, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
2: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
0: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda v minulém týdnu o zastropování jejich cen, také o snížení spotřební daně na naftu a taky o návrhu mimořádné daně pro rafinerie pro letošní a příští rok. Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Obyvatelé Cítolip na Lounsku budou 9. a 10. října nejen volit nové zastupitelstvo, ale také v referendu rozhodovat, jestli souhlasí se stavbou dvou větrných elektráren. Investor za elektrárny městy si nabídl finanční kompenzaci. Jak dnes uvedla ČTK, za 25 let by Cítoliby získali nejméně 42 milionů korun. Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to o 800 víc než v loni. Nárůst je na všech fakultách, kromě fakulty umění a architektury. Univerzitě se daří získávat více studentů i navzdory klesající demografické křivce, řekla to prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová. Kvůli velkému množství studentů jsou plně obsazené vysokoškolské koleje v Harcově. Do konce semestru by se ale lidé na čekací listině mohli umístit. Útok nožem na základní škole ve Staškově na Slovensku vyšetřuje Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela, v kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
3: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihl reakci ředitelky.
4: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby ta tragédia nebola väčšia.
3: Podobné krizové postupy začalo Slovensko posilovat po loňském útoku ve Spišské Staré Vsi, kde student nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky. Vláda teď chce urychlit i nový zákon. Ten má školám, sociálním službám, zdravotníkům i policii umožnit lépe si předávat informace o rizikových dětech a zasáhnout dřív. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 13 nebo i 4 stupně, čekejte jasno nebo skoro jasno a kránu, místy ojedinělé mlhy. Zítra bude přes den polojasno až skoro jasno. Teploty zítra vystoupí i ke 24 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí před 27. kilometrem ve směru na Prahu porouchané nákladní auto. Na okružní křižovatce silnic 9 a 38 v Jestřebí na Českolipsku počítejte po srážce osobního a nákladního auta s kyvadlovým provozem a se zdržením. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Další z písniček, které zkrátka nestárnou, tak to byl Karel Zich a Luxemburg nám hrál. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. A pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, tak vám hned prozradím, jak se s námi můžete spojit. Tak buď můžete zavolat na telefon do studia, ten má číslo 475 212 212, anebo si také o písničku můžete napsat, a to buď SMS-kou ve tvaru Zahrajte mezera a váš vzkaz, váš text, a to na číslo 90 011 04, tam tedy tu SMS-ku pošlete, no a nebo napište e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání, a já už tady mám také nachystaný první vzkaz, je to e-mail. Prosím pro babičku Květu písničku Something Stupid od Robbieho Williamse a Nicole Kidman. Je to její oblíbená od vnučky Clárky, no a také od nás.

0: Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman v písničkách na přání. No a ta další písnička na přání, ta už bude podle prvního telefonátu po 18. hodině. A ve vysílání vítám paní Marii z Nečemic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečko. Tak já bych chtěla popřát manželovi včerejšímu svátku Václavovi.
0: Ano.
1: Adamcovi a synovi Václavovi Adamcovi taky, ten bydlí v Mostě. Tak všecko nejlepší, kluci, hlavně hodně zdravíčko a tam to přijde samo.
0: A já se přidávám, říkala jste nějakou tu bílou holubičku, že bychom mohli vypustit.
1: No,
0: já
1: no.
0: Jsem pro. Od Budvarky písnička už dobře, je nachystaná.
1: Dobře,
0: ať i vám se hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Jo, děkuju, na shledanou.

0: A byla Budvarka, písnička Bílá holubička, ta dáma právě dohrála. No a já už ve vysílání vítám někoho dalšího. Konkrétně na telefonní lince se právě dočkala paní Milena z Českého ráje. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, a dobrý večer, zdravím všechny posluchače a Květušku a Romana, posílám jim písničku a taky paní Jarmilce z Nuslí, potom Marušce z Chomutova a Marcelce do Neštěnic a Ivetce do České Lípy.
0: A to také je vám samozřejmě, a vy jste říkala, že máte ráda písničky od Karla Gotta, kdo by je neměl rád samozřejmě. A jo, obzvláště tu, která se jmenuje Odnauč se říkat ne. Tak jsem vám ji tam připravil a za chviličku ji pustím a ať se vám hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: A já vám moc děkuju a mějte se moc a moc hezky. Naschledanou.
0: Také děkuju. Naslyšenou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott, od nauč se říkat, dnes se jmenovala písnička Na přání, co nám právě dohrála. Jak se jmenuje ta následující, tak to záhy uslyšíme a uslyšíte. No a také už ve vysílání přivítám někoho dalšího na telefonu. Je to paní Eva z Nového Boru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Já vás vítám, já vás zdravím. Za chviličku budeme pouštět písničku, která se jmenuje Nad Moravou svítá, jak jste si přála a komu ji pustíme dalšímu?
1: Pro všechny lidi, kteří takovýhle písničky mají rádi.
0: Takhle jste až jako, že
1: pro vás do rádia
0: rozdáváte.
1: Děkuju. Pro všechny.
0: Tak od nás hlavně pro vás, jo? Zase pro změnu.
1: Ano, děkuju.
0: Tak Pavel Novák, Petr Šiška, přeji hezký večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nad Moravou svítá se jmenovala písnička Davčání od Pavla Nováka a Petra Šišky. Zdá se, že čím dál více oblíbená u vás tady v tomto pořadu. No ale pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Tentokrát ten telefonát je z Ústí nad Labem Neštěmic. Na telefonu by měla čekat paní Marcela. Je tomu tak? Halo, halo, dobrý večer.
1: Halo, halo, je tady Marcela z Neštěmic. Pane Míro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Já vám děkuju, já vás také zdravím. Vy jste říkala, že byste ráda písničku Láska k nám a přilétá od Ivety Simonové a Milana Chladila. Já vám to přání splním, už to tam čeká, no a možná ještě někoho dalšího potěšíme, je tomu tak?
1: Ano, teď jsem slyšela paní Milenku z Českého ráje, tak pro ní to posílám. Pak bych to poslala Helče do Litvínova a Marušce do Chomutova a do Šestajovic. A ještě musím pozdravit vaši maminku.
0: Já moc děkuju. Tak nemáte písnička zač? I vám, jak jsem říkal. No a jdeme hrát a vám ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Láska k nám přilétá, tolik tady Iveta Simonová, Milan Chladil, stále jsou tady písničky na přání. Pojďme se ovšem také teď podívat na jeden z vašich e-mailů, jak se dívám. Je to přání ke krásným kulatým narozeninám. Prosím, zahrajte pro maminku paní Jiřinku z Krásného Března, která dnes slaví krásné 80. narozeniny. Milá maminko Jiřinko, přejeme ti, a ti stále slouží zdraví, hlas na fandění sportovního utkání, uši na pořádnou dechovku, oči na luštění kvízů, ruce pro kutilství a zahradu a hlavně, ať ti nikdy nedojde tvůj pověstný nadhled a stále tobě věrný smysl pro humor. Za tvou starost a lásku o nás ti moc děkujeme. Máme tě moc rádi a připíjíme na tvé zdraví. Ze srdce ti přeje dcera Danka s rodinou, sestra Hanka s rodinou a přátelé Pepa a Ála. No a všichni dohromady vybrali písničku od skupiny ABBA. Jmenuje se Fernando.

0: Kapu, to je taky oblíbená moje, Conte Partiro. A tu písničku bych věnovala slečně Dominice z Ústí nad Labem a její mamince. A potom bych tu písničku poslala, slyšela jsem paní Milenku z Českého ráje. Pak bych to poslala Květě na Vysokou a jejím dvěma synům.
1: Ano. Hmm.
0: Potom bych písničku ještě poslala Marušce do Chomutova.
1: Dobře.
0: Ta ještě pořád je nemocná, tak ať se brzy uzdraví.
1: Také přejeme.
0: Nějak se jí to pořád drží, ta chřipka, no.
1: Ano. Tak,
0: a pak bych ještě Karlovi do Prahy.
2: Na jižní město,
0: zapomněl.
2: Dobře.
0: Na jižní město.
1: Z Prahy do Prahy a z Ústí
0: najednou. A samozřejmě i jeho paní, já vždycky zapomenu na toho paní.
1: Jo, nevadí.
0: Já to myslím, oba dva myslím.
1: No, já myslím, že to taky vědí. Tak písnička je pro vás samozřejmě a teď ta Itálie, Andrea Bocelli, Conte Partiro a budu se natěšit na váš další telefonát a naslyšenou.
0: Naslyšenou, Mirečku.

0: Andrea Bocelli, Conte Partiro, tolik hudební výlet do Itálie a nás teď čeká výlet po telefonních linkách a do Vlkavy. Tam je u telefonní link, nebo u telefonu nachystaný Honza. Honzo, zdravím, dobrý večer.
1: A přímo u stánku o telefonu vám zdravím všechny. Ano, ještě do soboty tady se budeme scházet.
0: Tak tam všechny zdravím.
1: Tak se bude zavírat, no, nevadí, ale tak zatím si to užíváme. Každý krásný sluneční den. Takže bych chtěl dneska poslat písničku od Pepička Zimy a paní Hanzelkový, co je to ráj.
0: Ano, je připravená.
1: Samozřejmě chci nejdřív poděkovat Karlovi a Milence z Prahy na Jižní město a Haničce a Harimu do Bíliny za jejich velmi příjemné dva sobotní telefonáty. Potom zdravím samozřejmě Švadlenku Boženku do Žadce, moji mamku, která to tady všechno bedlivě sleduje.
0: Je zdravím.
1: No a paní Jermilku Donusty a všechny ostatní další věrné posluchače.
0: Tak písničku si tam všichni užijte u stánku.
1: Tak.
0: Je tady tedy, co užíváme. Je to ráj, Zima, Josef Zima a samozřejmě nebude zpívat sám, bude s Marí Hanzelkovou zpívat pěkný duet.
1: Tak,
0: tak si to tam užívejte a samozřejmě, jak se vám hezky poslouchá tahle písnička.
1: Hezký
0: a zase
1: večera,
0: někdy.
1: Díky, Míro,
0: krásný večer.
1: Dobrou.
0: A zdravím vaši maminku a naslyšenou.
1: Děkujeme, nás.

Ještě chviličku tady budou dnešní večerní písničky na přání. Já tady mám teď nachystanou ještě alespoň jednu SMSku a také jeden e-mail. Z časových důvodů spojím k jedné hezké písničce od skupiny Boney M. Dnes je krásný den, kdy pan Michal Hondl svátek a narozeniny slaví. Jménem manželky Martinky Hondlové, Martinky a Adama všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně lásky, ale pozor, ať ti nezevšednou v lásky, ti přeje Žulík Míla a posílá písničku Reverse of Babylon od skupiny Boney M. A já ještě přidám tu SMSku Boney M pro Míšu do Děčína k dnešnímu svátku od Martiny. I my přejeme všechno nejlepší. No ale teď už skupina Boney M a Reverse of Babylon.

0: Pomalu se blíží 19 hodin, takže nás za malou chvíli čekají zprávy a po nich další večerní program na Českém rozhlasu Sever. Přeji vám i dál krásný večer a zítra se u písniček na přání budu v tomto čase těšit opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Děčín dokončil přestavbu azylového domu v Benešovské ulici, je v něm i noclehárna. Město Ústí nad Labem zajistilo skalní bloky u Vaňovského vodopádu. Premiér Babiš dnes jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. V noci jasno nebo polojasno, teploty kolem 10 stupňů klesnou, ale i ke 4 stupňům Celsia. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Azylový dům v Benešovské ulici v Děčíně je hotový. Přestavba bývalého internátu vyšla na 650 milionů korun bez daně. Město na ní získalo 85% dotaci z evropských peněz. Vnitřní vybavení pak vyšlo na necelé 3 miliony korun. Nový azylový dům má kapacitu 33 lůžek.
4: 4 lůžka jsou určená pro muže, 4 pro ženy a zbytek lůžek rozmístěných v 7 bytech pro rodiče s dětmi. Součástí azylového domu je podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila také takzvaná místnost teplých židlí pro lidi bez domova během mrazivých nocí a taky desetilůžková noclehárna. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Skalní svah u Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem je po dokončení zhruba 6 týdnů trvajících zajišťovacích prací bezpečnější. Město nechalo odstranit zvětralé části, volné kameny a nevhodnou vegetaci a nechalo také ukotvit nestabilní bloky. U paty svahu je i nový ochranný val a plot. Práce stály přes 1 milion korun a zahrnovaly i opravu kamenných zídek podél přilehlé stezky. Informoval o tom dnes mluvčí města Marek Lukinič. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to řekl dnes v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér současně odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
5: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
2: Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, informovala o tom dnes. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě.
3: Počasí.
2: Jasno nebo skoro jasno, to je předpověď na noc. K ránu postupně místy polojasno, u vodních ploch se mohou tvořit ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 13 nebo 7 stupňů, ojediněle i na 4 stupně Celsia. Zítra tedy ve středu přes den polojasno až skoro jasno s teplotami i do 24 stupňů. Na horách čekejte teploty od 16 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda omezuje průjezd horskou obcí Boleboř na Chomutovsku. Silnice 270 je mezi křižovatkou na Luhov a Postřelnou na Českolipsku silně znečištěná bahnem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nový rok je na spadnutí. Nový rok, minule jsme si řekli, že i ten se píše s velkým N.
2: Pokud máme na mysli ten jeden den, ano, ten svátek.
1: Pokud celý ten rok, tak můžeme napsat malé.
2: Dokonce bychom měli.
1: Víme všichni, že se říká na nový rok o slepičí krok, nebo taky o kuří krok, o myší krok, našli jsme i o zaječí skok, ale není to jediné úsloví, které se používá při pojmenování nového roku.
2: Zdá se, že ten den býval vždycky opravdu důležitý, takže různých pránostik, rčení, úsloví bychom našli docela dost a tak si můžeme připomenout ty hodně známé, ale i ty méně.
1: Ten hodně známý výrok je jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jaký kdo je na nový rok, takový bude po celý rok. A co ty méně známé?
2: No, mně se jeden moc líbil, dokonce byl uveden v jednom jazykovědném časopise meziválečném. No a ten je, kdo se na nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí.
1: Na nový rok déšť, o velikonocích sníh, to už je pranostika.
2: To jsme se dostali k počasí, které ovšem dneska za současných podmínek už bohužel tolik neplatí. A také jedna z pranostik, když je na nový rok hezky, tak bude hezky o žních.
1: A svítí-li na nový rok jasně slunce, bude hojná úroda. Víte co, paní magistro, proč vám takhle nepopřát v hezky česky šťastný nový rok?
2: Vám taky a děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: Tak to byla kapela Kmeťoband a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 tisíc korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude právní moci.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor. Kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patrici Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii takhle podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naši romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme výjimeční a odlišní.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička, jak v naší rodině, mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adedžives amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: hodina.
10: Český rozhlas zprávy.
11: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
12: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
11: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
13: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Patrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
11: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
14: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
11: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
10: Počasí.
11: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
15: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc toho holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenér, trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl, Björn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros, nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korešem a to i během písničky a my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával na jeho úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče, samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, tak se stekal v těch juniorských soutěžích a pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle, jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole. A já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo. Samozřejmě a ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála v finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každej, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, chce se plánat dnešní tenis. Dnešní tenis je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, jak vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošidili, jak mě pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za 2 roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak kdyby se to stalo loni, ale no, ono jasně, už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo?
0: Lidi a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký a já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i s diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 630 asi, tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač, protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten počítač vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom 4 hry. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky 4 hry, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve 4 hře, ale ve 2 hře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové dream kole, no tak už jsem s tou 4 hru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36?
1: No, seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no,
0: v tom případě.
1: Tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měla všechno za sebou.
1: To byla spíš tak taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý

0: každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to dneska je to velká věc, no.
1: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na míru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, protože jsme byli pryč.
0: Tak vy jste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávii.
1: No, protože to byl otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žádali na Čechy, tak prostě žádala Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě bylo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejné jako v... Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: politik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grant, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí Krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. a 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do váleční dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbony, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně je vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Gerstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak, když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacionál, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza. Údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Hustenbonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Hašlerem.
6: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
7: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem a teď boty.
8: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
9: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
7: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
10: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
7: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
10: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
7: A už z toho koukám ven.
10: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
7: Takže sahnu si pro sluchátka.
9: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
10: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
9: Velká vousy.
7: A teď mě ještě čeká čištění bot. To čistí jen podrážku.
9: Jen lehce.
10: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
7: Je tady to lepilo.
9: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase do čištění, oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už se v pořádku, umejte si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
7: A to už bude opravdu všechno.
9: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromát, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na chladicím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám za šlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís a meduňka a jitrocel se spolu s barvou medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa iso, kdy nepoužíváme cukr, syrup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce dvě speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej.
3: To jste řekla vy? Vy byste řekla?
2: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu, a tato vytekající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku, vstupuje směs aromát, směs barev a bylin, a to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
4: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
2: Tam už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
4: Každým krokem je ta hmota chladnější.
2: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
4: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtu a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
2: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
4: Tady už jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
2: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
4: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
2: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
4: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
2: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
4: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
2: Bombony postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balícím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balícímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balíčka zabalit.
4: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
2: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
4: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
2: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Knýsl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
3: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
2: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
4: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenských soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problémů, ať už se suchem nebo povodněmi.
2: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
5: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře Divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér. Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počalo, všem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak, byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. Takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo tady.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos Tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, Karle. Tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak
1: se
0: jsem si to představil. Seďte, mistře. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, to je, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekl, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: Kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
4: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
5: Vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: A jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
4: Zabijí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 17:30 odpoledne.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
4: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře, přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... Tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: Jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A komisař?
8: Pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parbleu.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř uhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parbleu. Jenže... prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parbleu, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho... zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
9: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
9: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
9: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčný.
6: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
9: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
4: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
9: Oh, lala.
4: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
9: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
9: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lůlku a za

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérez.

0: profesor Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
1: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
0: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
1: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána.
0: A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
1: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
0: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
2: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
0: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
0: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní.

0: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec. A jde od telefonu a na Prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián. Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
1: Není proč, zabručel Pérko.
0: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací. Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili. Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
0: To je co? Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
2: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
0: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
0: Necháme jejít ještě koč 15 minut, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. A tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
0: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 17603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla.
3: Mňoukačky
2: Mňoukačky mňoukaly ve všech třech ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze tří kočičích ulic a ptali se: co budeš dělat teď, Damiáne? A kocourek Damián povídá:
1: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
0: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

krásný sen. Ty jsi kocour Damjánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mhm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe, jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že? Bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní Ivetu.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Vztah na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko-Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví, hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství přes celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a těch je přes stovka. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A jsem tam, jsme se viděli. Jednou uh-huh. je, on měl vdanou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli jste si, no a to není určitě. Pokaždé, že jo, to je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on nám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domu, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam ve Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství. A nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že si jede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě,
0: a měli jste si
1: jenom,
0: co říct.
1: Že stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním do té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. Uh-huh. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsme na pokoji sám. Uh-huh. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem mu ho poslala. A on, myslím, 5 dopise, ona i mě psal z toho leža, uh-huh. té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme tím. Bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik jak let. Se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky.
1: A děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně,
0: ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky, viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali a vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba. Hmm.
1: Ano, máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr, a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich a máte radost. Jsem,
1: ano, mám radost. Ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleši. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn, Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve společné, ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů tvé sebestředné vás.

0: Může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě se mě strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne. No. A takže když to ne, ale jako oni nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no, prostě tak měl být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech a právě tam byly to, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby,
0: ano, ano, jo? Rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy 1888. Takže už byl takový to. Tak jsem ho začal předělávat. No a zůstal jsem tady sám. Sehnal jsem si tady práci. Pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic. Takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. Když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu a udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu. Tenkrát se dělali grizolitové fasády, tak jsem to dělal, tu fasádu, a jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravím, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v 67. roce mě stál 65 tisíc, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Prostě
1: já jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil o to nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tomu, k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno jsem to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila, takže já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát a teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela odjet na Floridu ke svému manželovi.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

mám.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratičký téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidské schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nic dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, takže se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2¾ roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na pro ty vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, ale to pořád je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo. Je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Kouká.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 809. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím, linkaře, a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství dvou děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek. A teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety, a to delší, ano, a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a Písku a prostě si voláme občas a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým, a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat, a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem a hezký to bylo, no.
0: No takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis, a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici, a tak jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou, a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet, se bude běžet Prachatice, nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou, a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju. No,
1: já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život, a každý pátek mě vlastně obejme, a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme, děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despatcům a hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio, jestli
1: ano,
0: byste byl...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě pozvala, se známila ve škole jeho sestra. Já jsem s tím chodila do jedné třídy a ta nás jako se starším bratrem, to by on byl ten více dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila, tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako co se týká lásky na první místo. Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolinky, zpátky mého rodiště. A on jsme se ještě jako vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem ho musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla víc jak 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z 9 dětí.
0: Aha, rozumím.
1: A byl je nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. Tak to jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano, no. A potom, když jako dnesi telefonovali prostě a byli jsme ve spojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná pětíčka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne, to není ono, to ještě nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to jsou ty životní osudy.
1: No, kdyby jako nám se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí na ekonomii,
0: jasně. Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchači do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi, jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně. A ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti. Jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy. To se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, že to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl kdysi na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je asi tak všechno.
0: Moc děkuji za váš názor, paní Maruško, a zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já, nebude se to týkat mě, ano. Ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zadřen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie a já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky. A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že tak, jak víme, jak to dopadlo, takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů, a ta teta, že ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si to teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on tam nechal ten domek a aby pokračovala, že přes nějaké známé poštu a tak dál složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo? A zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla...
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kou budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: 4:30. No. Co říct na lásku na dálku? No tak... Jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil... ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata, první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách, ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Uh-huh. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenských krajů. Hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No ale tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Číně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska. Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma, žijeme tady už 80. roku,
0: uh-huh.
1: ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měly nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady a já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: třikrát na cvičení. Takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
1: A na jak dlouho bylo to cvičení?
0: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl v Sobot a aha. pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl 3krát. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
1: No jo.
0: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Straž Podralské, jste to znáte.
1: Ano, ano.
0: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, no a on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotel v Slavii a tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna no, přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli ošel si spát a za chvíli budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuj. Ano. Měl o mě jako strach.
1: To se nedivím.
0: A ona nešla, ani pošta vůbec nešla, telefony, no nic, a takže přes vám mě přišli pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsem tak prožila. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a dulinku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsem čekala, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela, už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak mě psal, jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už se šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný, to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
1: Jak to?
0: Já bych plakala.
1: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, ano, máte
0: ale
1: pravdu.
0: Ale mám to, někdy se do toho dám.
1: Tak moc a moc takže, děkuju, paní Zdeno, no, i vám za vyprávění.
0: Taky,
1: přeju krásnou dobrou noc.
0: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
1: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc. No,
0: dobrou noc.
1: Přidám ještě zprávičky. Paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář? Podali jste si s ním ruku? Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik, že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky. Které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne. To ne. Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš fakt, se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: Ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, to dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdenek uměl. Ale na druhé straně, i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
4: Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdenek měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zvedl ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy, typy, nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdenek mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdenek se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké. A Zdenkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No. Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak šel slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování té malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hlasil. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný. Ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil s nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyší špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl ze zadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: si
2: to ujel, napínem.
0: Ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, to bylo, ten vztah to byl bylo velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou nebožtík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že stará, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, Chalupáře, a Jiřinka Bohdalová. No a já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou. A člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No, tak to jako říkal, no, kam by házel kosti, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je to šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šli. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: neochotně přišel. Zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal. No zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuji na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko.
4: Beru všecko.
3: Bereš všecko.
0: To se musím bránit, páč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hrali Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tady ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
5: Ale ty hádky je to
3: my
5: pořád
3: jsme se
5: takhle,
3: museli zavrtávat.
5: Oni se hádají pořád. V natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šaška a královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a letím prostě. A teď tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. A řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
3: Ale jak ty mluvíš předtím, Vladimír?
0: No tak v tom snu jsem tak hovořil. Jo, pardon. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. Teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece... Já bych neměl takhle dezert.

vyletovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad, a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál. A tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil.